Já jsem s tebou dospěl a snad jsem dneska trochu lepší člověk. Je to moje zpověď a tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za všechno od začátku po konec. Na

Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc rapu v rap.

třetí epizoda Zrádců byla mega silná. Ráno se neprobudila Karo. Oplakávání netrvalo příliš dlouho a hráči se vypravili na misi. Tady tentokrát posuzovali pravdivá a nepravdivá tvrzení a díky nim sbírali prachy do banku. Hodně z těch tvrzení jim mohlo pomoci dokonce i v další hře. Na chviličku se teďka zastavíme u Moniky. Ta sice už na hradě není, je ve vyhnanství, ale zdá se, že s tvrzením, že mezi hráči je rodina, nebyla Monika tak úplně mimo. Zdíša totiž kápla na stopu. Zatím se jí sice úplně nepotvrdila, ale úplně mimo není. Držím jí palce, ať se jí to podaří odhalit kompletně. Mezi zrádci naproti tomu sílí partnerství mezi Krištofem a Anelí. No a i když Krištofa pár lidí typlo na zrádce, ze hry byl nakonec do vyhnanství od kulatýho stolu poslán Jura. Další epizodu Zrádců sleduj každou středu večer na Prima Plus nebo každou neděli večer na Primě. Za týden s tebou na Rádiu Spin další díl pořeší opět Roman Jakub.

0: hezkou balící hláškou.
1: Čau Krištofe, nejslavnější balící hláška, jak to jde? Od Joeyho Tribbianiho.
2: No, akorát mám pocit, že ta hláška nefungovala ani v tom seriálu.
3: Nevím, jestli by to dneska ještě zafungovalo na někoho, ale když přijdeš k té slečně a řekneš: dobrý den, slečno, můžu mít otázku, nemáte náhodou u sebe magnet? Slečna se podívá a řekne: no nemám, a proč? No, že mě tak strašně přitahujete.
2: To je strašný, to přece nemůže fungovat tady tohleto.
4: Ahoj, prosím, tady máš provázet, kde bych to navázali kontakt.
2: To přece nemůže fungovat tady tohleto.
5: Hele, jakože mě absolutně překvapuje vždycky, když jsi někde prostě sama na baru nebo něco a týpek za tebou přijde a řekne ti: ahoj, jsi tady sama? A já se vždycky jako otočím a no, vidíš tady ještě jako někoho, nebo...
2: To je taky hrozný. Já jsem si myslel, jak dneska pomůžeme mojí generaci k tomu, aby nebyla tolik single, ale jak to tak poslouchám, tak mám pocit, že bude ještě víc single, pokud bude používat tyhle ty hlášky. Tak či tak díky a slyšíme se zítra. Tak čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na ráno.

0: 5 hodin 55 minut k tomu, teď to sedí, tyjo, to jsem úplně typnul dobře. Já ti přeju krásný dobrý ránko.
1: Počkej, snad my ti přejeme krásný dobrý ránko, ne?
0: Kdo to tady mluví? Vítaj, Ogane. Jak vám dupou králíci, pane Musil?
1: Bráško, bylo to crazy, hele. Jako musím říct, jak ty říkáš, bylo to prostě to, čo. Nicméně, svátek má dneska Justýna, tak přejeme všechno nejlepší, no a jdeme se podívat na to, co nás dneska čeká.
0: Prosím tě, tak co nás čeká? Já jsem včera našel na YouTubeku nový track od, řekněme, týpka, který je taková chodící pražská legenda, ale víc si k tomu řekneme takhle. Nechápu, jak to, že jako ještě existuje ten člověk vlastně.
1: Chodící pražská legenda, tak je. Já si představím jako Katku, představím si Karima a tady ty lidi. Tak jsem zvědavý, s kým přijdeš.
0: Upřímně? Nejsi zase tak daleko.
1: Wow, no tak to jsem mega zvědavý. My si řekneme taky, jak Rockstar ladil GTAčku 6.
0: No tak jo, poznávačka Voicelip, to nebude chybět.
1: No a Sheen s Kellenem spustili další drop O2 Areny, tak si řekneme, jak to celý dopadlo. Ale ještě předtím si řekneme počasí.
0: Krása.
1: Tak, co se týče dnešního rána, tak počítej s tím, že teploty budou někde, nebo jsou dneska kolem 9-8 stupňů Celsia. No a když se podíváme na odpoledne?
0: Když se podíváme, promiň, já jsem se zaseknul u toho voice cracku a říkám si, jak dlouho dneska vydržíš mluvit takhle nepřetržitě.
1: Hele, já tomu dávám tak do 6.
0: Já tomu taky dávám jako maličko, no, ale nevadí, když tak prostě Dominik tady bude sedět a my to ukecáme. Co se denních maxim počasí týče, tak vystoupají někam zase ke 20 stupňům Celsia, což je takovej ale dneska poslední 20 stupňovej den, hlavně jako prosluněnej, protože zítra už má trošku pršet a mají tady být jako obláčky.
1: Ne.
0: No co chceš, Halloween?
1: Ty vole, no jo!
0: No jo!
2: Když krása bolí, když štěstí bolí, když láska bolí,

0: rukavíc Jindřich Birtus mieri do oktagonu. 22-ročný bojovník sa tento rok stal európskym šampiónom organizácie BKFC a teraz očaká nová výzva. Premiéru v oktagone absolvuje 21.11. na turnaji v Třinci. Ja ti prajem ešte super deň a be in s rádiom Spin.
1: 6 hodin a 1 minuta k tomu.
2: To je přesný čas, a ty dál posloucháš Radio Spin.
3: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: 6 hodin 8 minut, která posloucháš Rádio Spin s tebou, je dál taky Dom a Krištof. No a nám se blíží 19. listopad a všichni víme, co znamená 19. listopad.
1: Jo? Tak 19. listopadu má svátek Alžběta.
0: To jsi takhle rychle vyhledal?
1: Ano.
0: Hezky, pěkně. No ale znamená to taky, že si za chvilku zahrajeme GTAčko 6, ale mám tady jednu novinku, podle který to nový GTAčko vznikalo.
1: Jak jako vznikalo? Jako, že tam je storka zatím nějaká?
0: No, dost možná, protože vývojáři v jednom rozhovoru prozradili, se vozili po Miami s různýma švestkama a taky s různýma členama gangu.
1: A z toho jako čerpali inspo?
0: Čerpali přesně tak, inspirace z okolí, takže tam budou možná nějaký odrážky toho, co se v tom Miami a v tom okolí dělo a přijde mi to vlastně naprosto perfektní.
1: Tak to může být fajn náhodou, jestli to jako založeno na reální story.
0: Jako já doufám, že tam budou nějaký reální storky, i by bylo docela ústý. Kdyby tam byla třeba nějaká mise a u toho by byl třeba popis, jak je to ve filmech, ne? Že prostě tohle je podle skuteční události.
1: Okej.
0: Krásu, to by bylo úplně brutální.
1: Nějakou úplně ale nejhorší misi, prosím tě. Něco jak když GTA 5 se přepneš na Trevora a ten vždycky dělá tu nejhorší věc, co může,
0: jako, že kadí na ulici za popelnicí.
1: Třeba, nechtěl jsem to říkat takhle naplno hnedka po ránu.
0: Třeba
1: někdo snídá, víš?
0: No tak dobrou chuť v tom případě přejeme.
2: Když se řekne jméno jednoho, napadne tě hned jméno toho druhýho. A společně s tím tě napadne nepřeberný množství tracků, který si budeš chtít hned přidat do svýho playlistu. To ale nemusíš. Uděláme to za tebe. Další hudební víkend je tady. A na rádiu Spin ho s tebou stráví dva týpci z Liberce.

0: Ole, máme tady 6 hodin a 13 minut. Mě jenom tato písnička připomněla jeden fakt, a sice to, že Bulhar si prostě vzal za manželku mojí bývalou kolegyni z práce.
1: Je to fakt?
0: Yes, kámo.
1: Jak měl tu svatbu teďka?
0: Jo.
1: No jasně, tak gratulujeme ještě jednou Bulharovi i všem ostatním zasnoubeným, protože ten týden se snad jako 3 repeři oženili, mám pocit.
0: Ty vole, jako ty se teďka všichni žení prostě. Ty.
1: Taky do toho musíš prásknout.
0: No ty vole, neříkej dvakrát, hlavně ty vole. Mám pocit, že Božka prostě poslední dobou furt něco tak nějak jako naznačuje. Říkám si tě, co je spolu, ještě nejsme ani 2 roky, ty vole, furt ukazuje na ten prsteníček. Ty vole. No nic, my se jdeme spolu podívat na dnešní poznávačku, ve který budete hádat jeden zahraniční film.
1: Okay.
0: No a já jsem zvědavý, jestli ho uhodnete nebo ne. Krištof to vlastně ještě taky neslyšel.
1: Teď jsem se tam podíval.
0: Ty vole.
1: Promiň, no tak co mám dělat?
0: Tak aspoň, že spineři se tam nemusí, nebo nemůžou podívat.
2: Ne kokos, no. Ne ožech, ne burák máslo, ne nugát, ani marsipán, ne charamel, ne grilliáš.
1: Já udělal kuk und, kámo, cením to, že jakmile Dominik prostě přijde tady, potom jsem byl nemocnej, tak první věc, kterou pustí, tak je zase ožrádle.
0: A co jako?
1: Jako, to už je nemoc, kámo.
0: Kámo, hele, já jsem byl teďka prostě 3 dny fakt KO, já jsem neměl chuť absolutně na nic, takže mě ty vole tady, tenhle ten film vlastně udělal tak jako dobře.
1: Takže Dominiku, prosím, pust to ještě jednou, abychom se dosvětili, co by si stal.
0: Zníček moje stará, ty vole.
2: Ne kokos, ne ožech, ne burák máslo, ne nugát, ani marsipán, ne charamel, ne grilliáš.
0: Taky Němka mimochodem, z 50%.
1: No, tak dávej vědět, 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní apka. Co je tohleto za film? A jestli to nepoznáš, kámo?
0: Jestli to nepoznáš.
1: Tak si to nepřeji, to je můj oblíbený film.

0: Radio Spin, 6 hodin, 18 minut k tomu, ty posloucháš Doma a Krištofa, ale hlavně naši poznávačku, kde dneska máme jeden krásný film, kámo, fakt ho jako zbožňuju, co tam mám.
1: Já taky, jestli jenom připomněl jsi jednu takovou věc, jako, že s tím ty posloucháš doma, ne, že tenkrát jo, tady někdo byl u Jirky na rozhovoru a říkám mu, a pozdravuj doma, a Jirka říká, koho mám pozdravovat doma, ty vole.
0: To je průser s tou tvojí přezdívkou prostě, no.
1: No je, no, tak jako nevybral jsem si úplně nejlíp, nebo respektive spolužáci mi nevybrali úplně nejlíp. Každopádně my se jdeme přesunutý poznávačce, tak by zněla první ukázka.
2: Ne kokos, ne ožech, ne burák máslo, ne nugát, ani marsipán, ne charamel, ne grilliáš.
1: No a co tam bylo dál, to se zatím nedozvíme, ale můžeme se dozvědět další dvě ukázky.
0: No tak pojď, co tam máš, to
3: tak
0: mě zajímá. Jo.
3: Tak si vyčistí bláto z kalhot. Továrna už tě čeká.
1: Jako takhle, jestli tohle neuhodnete, tenhle ten film, tak já budu mít asi taky dneska ráno bláto v kalhotech.
0: Vidíš tu husinu úplně, jak tam najde ta hudba po téhletý scéně, přesně ne? A naraz se tam prostě objeví ta scenérie, nebudu říkat čeho, protože v té ukázce to bylo slyšet, takže pokud si dával pozor, tak to víš. Úplně zimomriavky mám.
1: Jakože ty, jsem myslel, že jsi vzpomněl spíš na nějakou tvoji story s blátem v kalhotách, ale my se jdeme podívat na
0: já
1: poslední
0: ukázku. Já jsem expert ukázce. Na bláto na hřišti.
1: Já vím, ty.
4: A chová se jak pitomec, Augustův trup je jako sud, to dítě ten je do posud.
1: Já si myslím, že víc není potřeba.
0: Kámo, vůbec.
5: Tak vzhůru s ním jsme zvolali a potrubím ho poslali.
1: A vypadá to, že tenhle ten herec, který tady proti mě sedí, tak měl i svoji dabérskou roli v tomhle filmu.
0: Ano, ano, ten film vyšel v roce 2005, víš kolik mi bylo? Jeden rok.
1: Tak to by vlastně odpovídalo tvýmu mladickýmu hlásku.
0: Oh.

0: Tak já myslel, že tam zandáš prostě jako tím svým mladickým hláskem, ty vole, celýho Erta, a ty nic?
1: A jo, já jsem se ho tady dával tak jako v hlavě, ale.
0: Jo, tak jako v hlavě jsi to dával. Dobře,
1: a tak jako operně dneska mi to znělo v hlavě.
0: Víš, že když to vlastně jako dáváš v hlavě, tak to jako není slyšet ven.
1: No dobře, pamatuješ si tu scénu z Harryho Pottera, jak se tam ptá Harry Brumbála: pane profesore, je to jenom v mojí hlavě, nebo je to skutečné? A on říká: ovšem, že je to v tvojí hlavě. Proč by to ale mělo znamenat, že to není skutečné?
0: Kámo, můžeš mi vysvětlit, jak ty vole, k tomuhle tomu dojdeš prostě v 6.22 ráno?
1: Já mám občas blbý nápady.
0: Já vím, ale na Rádiu Spin pokračujeme v poznávce, kde se pomalu, ale jestli blížíme do finále. No a hádáte tady jeden film podle ukázek, který jsme vám pouštili, ale my jsme vám k tomu vlastně nedali žádný nápovědy, protože oni asi pravděpodobně ani nebyly potřeba.
1: Já si myslím, že potřeba nejsou. Když tam dáš třeba ukázku číslo 2,
2: tak si vyčisti bláto z kalhot. Továrna už tě čeká.
1: Tak ty bystřejší z vás asi poznali, že se bude jednat o nějakou továrnu.
0: Jaká fabriku
1: to může být? No a když pustíš ukázku číslo 3. No tak jste asi poznali, že se v tom filmu občas i trošku zpívá a že tam většinou zpívají takový malý Dominičkové, takový malý
0: nezbytníci.
1: Lumpové. Dokonce
0: musím
1: Umpa.
0: Musím říct, že vlastně jako na můj vkus se tam zpívá až docela dost.
1: Mm-hmm.
0: Myslím si, že třeba jako 5x, 6x, něco takového.
1: 5x, jo?
0: 5x, no.
1: Za každý dítě jednou.
0: To je pravda. Takže už víte, že se tam něco dělo s dětma, že tam byly v nějaký továrně, fabrice, no a co se tam dělo, tak to vám asi nemusíme říkat, protože vy pravděpodobně víte, co to bylo teda za film.
3: Nazdar, Krišpíne s Benediktem, tak to je Karlíka továrna na čokoládu. Já jmenu Fat August a mít moc rád šokoláte.
0: A ty německý přízvuky, Andou, to bychom si mohli dát někdy jako téma.
1: Já teďka jsem tím přemýšlel, přesně.
0: Tak,
1: pojďme,
0: tak to byl
1: německý.
0: Zachy, jdeme taky za Rico Karlem.
4: Ahoj, myslím, že hádanka bylo Karlíka továrna na čokoládu.
0: To no, okay, no. Tak jdeme se podívat dál, a to na 210 32 30 30 za Kubou.
5: Willy Wonka, výrobce skvělých čokolád, Willy Wonka.
0: Ty ve, do takovýhle náladičky vás to hodil, jdeme za Jirkou.
6: Karlíka továrna na čokoládu, že jo?
0: No a v neposlední řadě třeba taky za Lálisem.
7: Teďko je to Králíka továrna na čokoládu, nebo vlastně ne, Karlík.
0: No,
1: Králík.
0: S tím králíkem bych mohl taky hledat, co vyprávět, ale máte pravdu, je to Karlíka továrna na čokoládu.
1: Hlavně fakt jako výborný film. Já miluji cokoliv od Tima Burtona, snad s výjimkou jednoho filmu, který úplně nemusím, a to je Dumbo, když dělal s Disneym. Ale to jenom proto, že Disney mu do toho strašně kecalo. To je
0: jako
1: tak...
0: toho hranýho?
1: Jo, s Colinem Farrellem. A ten jako nebyl tak fajn. Nebylo to špatný, ale nebylo to moc fajn, ale kámo, cokoliv zase sáhnul Tim Burton, se mi vždycky líbilo.
0: Hele, já mám zase rád Johnnyho Deppa. To je takový prostě jako chameleon, který mu sluší úplně všechno, a myslím si, že tohle je jedna z jeho vlastně jako významnějších rolí, co si budem povídat, ale
1: jo,
0: prostě jako kapitán Jack Sparrow. To je úplně jiná liga, ty vole, co
1: ano,
0: si
1: líbí
0: povídat.
1: Se mi, jak jsem použil to kapitán.
0: No, tak jako musí, že jo. A mně se líbilo, on to použil i u toho soudu tenkrát, s tou bejvalkou. No tak jo, pokračujeme ve Spin ránu.

0: Dáváš si Rádio Spin, středa 7. října, svátek má Justýna, připomínám, takže všem Justýnkám všechno nejlepší. Krásný jméno, by the way, takový úplně princeznovský.
1: Jak se myslím, že znám nějakou Justýnu, ty mám pocit, že jo, ale nemůžu si zabavit vzpomenout jakou teda, ale to nevadí.
0: Tak to já znám asi tři.
1: Baby ale... youtuberku. Tak nic.
0: Justýnu?
1: No, Justýnu.
0: No jasně, co dělá video ese.
1: Jo.
0: Ty znáš?
1: Na to kouká Božka.
0: Hezky, no tak to si taky dávám před spaním občas. Tak zdravíme i tuhletu Justýnu. A hele, pojďme se teďka chvilku jenom seknout u toho, co jsem tady sliboval, jo. Že se podíváme na jednoho týpka, který ty kráso měl víc men, než kolik se vystřídalo asi ve třech generacích mojí rodiny. Začalo to Tylerem Darnem a šlo to přes Sissy Boy Darden, Mladý Leopard, Kurt Cobain, Lord Sparnie, Young P-Boy, Narco Polo, Matro da Vinci, Poseidon, Panamera, Turbo, Ginger Evil Boy, Porky, Versace, OG, Bučina, Mladý Motor a v tuhle tu aktuální chvíli je to Mladý Kočár.
1: Počkej, kao, ty vole. Kolik jsi teda napočítal? 15?
0: No dost, a to jsou ještě jako jenom ty ofiko potvrzený, jo, on měl ještě další. Ale k tomu jsem se nechtěl dostat těm jménu. Chtěl jsem se dostat tomu, že mě mega překvapilo, že týpek pořád dělá hudbu. Já tady mám takovou krátkou ukázku, skvělně tam můžeš hodit.
1: Tak já ji tam házím.

0: Kámo, co já... To je Tyler Durden, prosím tě. Kdyby se náhodou neviděli, kdo je Tyler Durden, tak třeba v roce 2011 až 12 dával svoje freestyly před webkamerou a jako fakt bylo to špinavý, bylo to něco úplně jinýho, protože vlastně ta doba tehdy byla doba, kdy DJ Vich bral lidi do rozhovoru jako áčkový repery, stárnoucí áčkový repery, teda bych tak řekl.
1: Mimo Matrixe, to nebyl úplně áčkový
0: repery. Dobře, dobře, dobře. A ptal se jich prostě na věci, jako jaká je jejich oblíbená barva. A do toho všeho prostě předu tady přišel Tyler, který začal tady repovat na webku, bylo to špinavý, bylo to takový pouliční. Bylo to celý nějaký úplně divný a strašně mě to tehdy bavilo, byť já jsem byl jako fakt extra malej. Mm-hmm. A překvapilo mě, že ten týpek teda neustále něco vydává. A vlastně, teda upřímně nechci být zlý, ale vlastně nechápu, jak to, že ještě žije.
1: Já nevím, vole, po tom, co si 20krát zmínil jméno, ty vole, tak...
0: Že? Třeba už to ani není on, třeba ho naklonovali. Ale samozřejmě doporučuju, protože pokud ceníš tvorbu Tylera Durdena, tak tady tahle ta songa se jmenuje Glazura a vyšla pod jeho pseudonymem Mladý kočár, tak tomu můžeš dát šanci. Ale vlastně nic moc od toho nečekej. Je to jenom trošku jiný styl, než vůbec byl.
1: Ok, a trošičku jiný styl tady máme taky s Gufráčem, protože to už je taková lehce alternativní, ale pořád rapová věc. Jdeme na ně.
0: Já nechci.

0: 6 hodin a 32 minut, teda posloucháš Radio Spin s tebou, dál taky Dom a Kryštof, no a my se společně jdeme podívat na jednu další důležitou věc, protože dneska je středa, 7. října, já vím, no, středa se mi nepovedla, furt ještě prostě
1: ne,
0: nejsem 100%.
1: Ne, o to nejde, to jenom zafungoval můj filtr, že mě hnedka napadlo a to středa, že jo, takový ten typický rým.
0: Takhle, no, je třeba prostě, mě to je jasný, ale dneska je taky třeba zajít do kina, protože tam budou Zrádci.
1: No jo. Kamaráde, já jdu, teda úplně omylem, protože Romanovi je špatně, takže posíláme na dálku sílu, ten to zalomil hnedka po tobě s tou nemocí a přenechal mi svoje dva lístky do kina, takže se tam jdu poprvé takhle podívat na Zrádce.
0: Tyve, to je hrozně, jak se to přenáší, víš, ty vole, to je jeden den já, pak potom Roman, ty vole, kdyby šel Roman dneska do kina, tak to má dalších 300 lidí třeba.
1: No jasně, no jasně. No a nebo to ještě budu mít já příští týden, počkej.
0: To kámo, doufám, že ne. Já už to nechci být sám. Nicméně, pokud jste minulý týden vyhráli ve hře 1-1, tak se s Kryštofem dneska můžete určitě potkat. No a pokud se nepletu, tak je to čtvrtý díl?
1: Je to čtvrka, ano, pokud se taky nepletu. V Sinestáru Anděl to bude 2015, že jo?
0: A to je hrozně,
1: těším
0: to
1: se na to. Ano, ano, ano. Jako ale že... těším se, promiň, že tě do toho skáču, Dominiku, tak můžeš mluvit.
0: Ne, jako
1: ne,
0: že
1: jsi tady nenavštěvě.
0: Tak řekni svoje pocity prostě z kina.
1: Z kina?
0: No.
1: Neznám žádnýho z
0: kina. No tak, dobře, tak koho vemeš sebou do kina?
1: Jo takhle, no to se radši ani neptej. Já jsem takhle, minulý týden jsem trošičku tady pokazil lístky, zdravím Olivera, ale to jsem měl brát kamarádku, jo, a jak se tak jako pokazuju, já jsem ty lístky přenechal, že jo, tak píšu kamarádce a to už bylo podruhý ten týden, kdy jsem jí něco zrušil a píšu, no jak to úplně nevíde, tak bych jí moc rád vzal dneska. Bohužel, kamarádce se včera zaběhnul kocour, takže nevím, jestli se mnou půjde, protože truchlí. Já vlastně nevím, s kým půjdu, ale já někoho najdu. Mám spoustu kamarádů, kteří to jako milujou a minimálně spolubydlící si myslím, že by šel, že s tím se na to vždycky díváme, že jakmile je na Primě Plus nový díl, tak se dáme na monitor a prožíváme.
0: Jako jestli fakt chcete nějaký kinematografický zážitek a minimálně třeba taky nějaký wow efekty na dnešní večer, tak rozhodně doporučuji Zrádce, ať už to v kině, anebo na Primě Plus.
1: Ano, rozhodně nedoporučuji sedět za mnou, že to bude wow efekt každou minutu.
0: Kor potom šunkovým popcornu.

0: Ale my už máme 6.38, my jsme nějaký pomalý dneska.
1: Dneska jsme nějaký zpomalení, že?
0: Tyva, tak to musíme teďka urychlit, hele. Máme 6 hodin a 38 minut, 7. říjen, středa, Justýna, no a jak bude venku, tak to vám řekne Krištof.
1: Prosím tě, po celé České republice je průměrná teplota 5 stupňů Celsia, je tam celkem zima a je tam skoro zataženo, takže bundu sebou, přičemž denní maxima vystoupají na 20 stupňů Celsia, takže tu bundu potom hezky schodíš, ale dobrý na tom je, že nebude pršet. A teď si dáme
0: bude,
1: rychlou
0: na
1: dopravu. Na Mělníku bude pršet, dobře. Teď si dáme rychlou dopravu. A tohle to je ultra rychlá doprava na rádiu Spin, takže vidím tady nehodu v Havířově, dokonce dvě, a to na ulici Orlovská a na ulici Okružní. Jinak je to z regionu úplně všechno, co se dálnic týče. Tak nehodu můžeš čekat na D8, 5. kilometr ve směru Praha, anebo na D6, 35. kilometr ve směru Praha. Jinak fresh.
0: Mrkneme do Prahy, tady je dvakrát čtosovačka, jednou na Štyrbolský spojce, jednou taky v Holešovičkách. No a dvakrát je hlášený taky crash, a to na Baranďáku směrem na centrum, a jeden crash, pokud se nepletu, tak hlásí taky Plzeňská zhruba tak někde v okolí Motolu. Takže kdyby cokoliv, dávej vědět 210 30 32 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Automoto Spin.

0: adres.
1: Musím něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spine.

0: Moje oblíbená část, protože máme 6 hodin a 45 minut. K tomu jo, trošičku máme skluz, ale to nevadí, protože i tak si tady dáme hádanku Celebrity Voice Lip na rádiu Spin. No a dneska tady bude žádat jeden zamotaný známý hlas, a to od jednoho českého herce. Tak pojďme na něj. Zní to docela povědomně.
1: Zní to jako typický plzeňák.
0: Typický plzeňák.
1: Taková nápovědička.
0: Hezky pěkně. No tak uvidíme, jestli se plzeňáci chytnou a taky jestli se chytne zbytek republiky. Každopádně jsem zvědavý, jestli se tady v následujících minutách objeví správný jméno k tomuhle tomu zamotanému hlasu.
1: Tak dávej vědět.
0: 210 32 30 30 mobilní aplikace Radia Spin.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Radia Spin. Attention, all you niggas, all you bitches.

0: Dáváš si Rádio Spin, Dominik Krištof s tebou, máme tady středu, no a řešíme celebrity voice lip. Divím se, že se do té hoďky ještě vlezeme, ale jdeme na to, pojďme. Hádáme zamotaný hlas, který dneska připravil doma, zní takhle.
1: No a začínají se nám tady shromažďovat tipy. Poměrně zajímavý a vlastně i docela přesný. Tak jdeme se na to podívat. Začneme u Lukáše.
2: Čau, není to náhodou Jirka Langmajer alias Vojín Kouba?
1: No tak hele, ale musím říct, že vlastně naprosto totožnou odpověď jsem tady slyšel i taky od Jirky.
0: Fakt?
1: Jakože úplně.
3: Ale já si myslím, že to je Vojín Kouba. Ale já si dělám
0: ne. Hezky. Kluci, vy jste se domluvili, ne? Vy tam někde sedíte spolu teď.
1: Sedíte vedle sebe, těma, podle toho teda, co jsem slyšel, tak pravděpodobně na záchodě, ale bohužel Jirka Langmajer to dneska ráno není.
0: Ale nešli jste na to úplně nejhůř teda, jo? Taky je tento herec z Plzně, taky je to herec. Je teda trošku mladší než Jirka Langmajer.
1: A podle mě oba jedný ženský říkají jednu a tu samou věc. Říkají mami. To je asi taková jako největší nápověda k tomuhle tomu zamotanému hlasu.
0: To vlastně stejný, to je jako já a tvoje máma. Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka Rád.

0: A ještě jednou krásný dobrý ránko všem, jak říká Dominik. Máme tady středu a máme tady Voice Flip a máme tady Dominika. Co víc si přát? Pojďme na to.
1: No tak jo. Tak si pojďme pustit dnešní Celebrity Voice Flip zněl.
0: Tak, a co jsme vám k tomu řekli? Že to je herec, že je ze Splzně, nebo jak se to říká tam?
1: Ze Splzně.
0: Tak nějak, ne?
1: Plzeňák.
0: Plzeňák. A... Super, každý ti plzeňáci v Praze přijdou, kámo, a rozbijou nám hubu tady.
1: A... Co se dá dělat, no?
0: A zjistili jsme, že to není Jirka Langmajer.
1: Není to Jirka Langmajer, ale zároveň tenhle ten člověk taky Jirkovo Langmajerový mámě říká mami.
0: Jirkovo?
1: Jirky Langmajera má mě, dobře, no takhle to řeknu zjednodušeně. Tak kdo by to mohl být, Petře?
2: A zdaruši, tak není to náhodou Lukáš Langmajer?
0: A to už je blíž, že jo? To už je, ten by mohl říkat mámě Jiřího Langmajera mami.
1: A tak ale bylo to takový jakože nejistý hodně, jakože Petr byl jakože, není to náhodou Lukáš Langmajer?
0: To je pravda, tak pojď dál.
1: Tak jdeme se podívat za Kubou.
3: Hele, není to Jirka Langmajer, ale je to Lukáš Langmajer.
0: Tady už jsme si podstatně jistější.
1: Podstatně jo, tak jdeme ještě za druhým Jirkou.
4: Je to slavný bratr, ještě slavnějšího bratra a je to Lukáš Langmajer.
0: No nemá cenu to protahovat, podle
1: přesně
0: mě.
1: Přesně tak, hele. Jirka, Kuba a potom taky Petr. To odhalili, je to tak? No tak co víc tomu říct, ale děkujeme za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a my samozřejmě ještě nekončíme, protože toho pro vás máme opravdu hodně, ale...
0: A začínáme teprve.
1: To si řekneme za chvilku všechno, nebojte.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Rádiu Spin.
0: Já už jsem chtěl začít říkat počasí a začal se tam ozývat kohout, kámo, tak jsem musel zmlknout. Ale... Kohout. By the way, je to skvělý. Úplně
1: kohout
0: to
1: zazněl kdysi i na Strahově, mimochodem, ty má prostě skvělá písnička od Nedvědu, miluji. No tak jo.
0: Co na to říct? No, vlastně možná jenom to, že po celé České republice je průměrná teplota 8 stupňů Celsia, pořád máme skoro zataženo nebo oblačno a denní maxima se vyšplhají. Ještě chvilku zpátky mi to psalo 22 stupňů, teďka vidíme v Čechách nějakých 18 a na Moravě 22 stupňů, tak uvidíme.
1: Tak ještě jsem si vzal ty kalhoty. Spin Radio.
6: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Gaudeamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
9: Tati, co je to hybrid?
10: To je auto.
9: A co je to superhybrid?
10: To je Chery.
11: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
12: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
13: Více na cherymotor.cz.

za tu besenou ven, za dveře jde, nebo ti jednou provždy škrtnu, bang. Nebo víš co, necháme to bejt, to byl ten Balkán ve mně tak easy. Ano, podáme si ruku, seš kauner, hlavně zas prosím tě, nevolej fízl.

0: a českou rapovou scénu. Začíná sa o 8. večer. Ak miluješ ping-pong, tak ping-pongová divízia ťa čaká už dnes od 18.30. V zápase proti sebe nastúpia AC Sparta Praha E a T je Sokol Stodúlky. Zápas sa odohrá u podivného mlínu v aréne Sparty. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: 7 hodin a 1 minutka.
2: To je přesný čas, aby dal poslouchat rádio Spin.

0: 7 hodin, 8 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Krištof a Dom, no a my před sebou máme další společnou hodinku dnešního Spin rána, ve který nás čeká samozřejmě naše ranní téma, ale taky zprávy. A myslím si, že v těch zprávách je důležitý se dotknout toho, že Viktor Šín a Kerin spustili svoji Arena Tour, nebo respektive předprodej na svoji Arena Tour. Krištofe, zkoušel jsi se tam dostat?
1: Neskoušel, já jsem úplně vymysoval tím, že já nejsem na Instagramu ani nikde jinde, tak nebo jakoby mám Instagram, ale moc tam nechodím, fakt jenom, když tam něco hážu, tak jsem to úplně mysnul a jakmile jsem to zjistil, tak samozřejmě už bylo po lístcích, že jo. A bylo po lístcích jako takovým závratným tempem, ty čekačky, co tam byly, fu.
0: Kámo, nemluv mi o tom, protože v pátek, jak jsem začal být jako nachcípaný, tak jsem celý den prospal. Celý den, akorát prostě na tu šestou jsem si udělal budíček. Takže jsem se zbudil, napojil jsem se prostě jako na ty stránky, kde se kupovaly ty lístky.
1: Kolikátý jsi byl v řadě?
0: Kámo, oni už byli spadlí. Aha. No takhle, já jsem dostal dva lístky do košíku.
1: Aha.
0: Dostal jsem se do košíku a pak to spadlo.
1: Hezky.
0: Pak jsem se tam přihlásil znova třeba za 10 minut a byl jsem asi 85 tisícátej v řadě.
1: Super!
0: Říkám, super?
1: Ne, ale zase na druhou stranu musím říct, že to fakt super je. Vem si, že vlastně Sheen a Kellen už mají takový jméno a takový postavení vlastně tady v té hudbě český, že vyhodí bez nějakého většího promá. Jako fakt, pokud se nepletu, Viktor Sheen to jenom řekl na streamu někde, že bude dělat Arena Tour pár dnů předtím a to je všechno, co udělal vlastně.
0: Jo, Kellen vlastně sdílel příspěvek na Instagramu, ale ono to není všechno. Ono se to prodalo úplně všechno, to nějakých 64 tisíc lístků.
1: Yes.
0: Takže Kellen se Sheenem byli donuceni k tomu, aby udělali ještě jednu O2 arénu a ještě jednu brněnskou arénu, které jí vlastně spustili předprodej už včera.
1: Mm-hmm.
0: A víš, jak to dopadlo?
1: No, tak podle mě to je vyprodáno, co?
0: Úplně.
1: No beznadějně.
0: Hele, během prostě pár minut i včera prostě jako plná O2 arena, plná brněnská arena, tak jsem zvědavý, jestli bude ještě třetí kolo, tyvo, protože já bych se tam taky rád dostal.
1: Že ještě by mohli udělat něco třeba v Ostravě, nebo třeba u nás v Uherském Brodě by mohli. My tam máme takovou pěknou sokolovnu, tak kdyby tam chtěli přijet kluci, tak já moc rád je ubytuju klidně u nás. Máme postel, máme, že jo, v pohodě.
0: Místní kulturák prostě. No a jak by to mohlo v té O2 areně znít, tak to si můžeme zkusit teďka, protože tady máme jedno Kellena s Dolarem. Dolar by byl docela zajímavý host.
1: No asi přijde na tu show, ale...
0: Jo, tak když se to nepovedlo Hektorovi, tak se to povede Kellenovi.

0: 7 hodin a 12 minut my spolu pokračujeme ve spin ránu. S tebou je Krištof a Dom, prosím vás. Krištof mě tady teďka donutil udělat jednu věc.
1: No, jenom tak počkat, jako ještě... počkat, abych to uvedl na pravou míru, jo. Bavili jsme se tady s Dominikem off éter, běžně tady řešíme spoustu věcí i samozřejmě mimo vysílání a bavili jsme se tady o Harry Potterovi a já jsem se ho zeptal jenom, jestli si udělal testy na Harry Potter stránce, aby věděl, jaká je kolej, jakou má hůlku a jakýho má patrona, protože jsem si myslel, že jeho patron bude želva. Tady bych to takhle nechal a Dominik tady prostě jako teďka se nechává zařadit do kole.
0: No, Krištof se vždycky za mě stoupne, překládáme to, protože já angličtinu prostě koupé nedávám. Takže těma teďka tady mimo éter probíhají takovýhle velký věci. Už vím patrona, mimochodem, jo? Patron můj, tak vím, že je jestřáb, což úplně jako nejsem spokojený, teda jako nebudu hlát.
1: No, jestřáb je v pohodě.
0: On není, ty vole.
1: Ježiš, ty děláš, jako by to byl konec světa.
0: No, není to, já jsem chtěl psát, ty vole. Nicméně, k tomu konci světa, ten je hlášený na 13. listopadu, mimochodem. Úplně jako takový random přechod, ale jako dobře.
1: Já jsem se snažil.
0: Jako snažil se dobře. Každopádně, tím pádem edit GTA 6, protože co si budeme povídat, jestli skončí svět 13. listopadu, tak do 19. už asi nějaký čas na to si zahrát GTA 6 nezbyde. Nicméně, jestli má být konec světa, tak do té doby by chtěl člověk asi jako něco stihnout, jo, co si budeme povídat. No a my se dneska ptáme, co byste do konce světa, tedy do 13. listopadu chtěli stihnout. Tak Krištofe.
1: Já nic asi, já bych to fakt nevyměnil, já bych prostě žil tak, jak žiju do posud, protože mě to dělá radost jenom to, že žiju, takže mě to je jedno.
0: Kámo, já vím úplně přesně, co bych chtěl udělat.
1: No, tak
0: já bych si chtěl položit hlavu, ty vole. Já jsem zasněný, kámo, položit hlavu. A položit jí normálně jako pod kohoutek. S vanilkou zmrzenou a pustit ten kohoutek, ty vole.
1: No, jak jinak, prostě Dominik přijde po nemoci a zase tady máme žrádlo, zase tady, ale jako, dobře, cením aspoň to, že jsem dal čokoládovou zmrzku, protože vanilková je lepší.
0: Nesnáším čokoládovou zmrzenou.
1: No.
0: Nicméně, co byste chtěli teda tím pádem do konce světa udělat ještě vy? 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte nám vědět a jsme hodně zvědaví, s čím přijdete, no. Protože 13. listopad je,
1: za měsíc.

0: Spindom a Krištof, máme tady teda trošičku fofreje, nebudu lhát, protože jste začali volat úplně na poslední chvíli. Nicméně, Krištofe, jaký je dnešní téma?
1: Prosím tě, tak dneska řešíme to, že na 13. listopadu bylo oficiálně a znovu stanovený to, že bude konec světa. Já nevím, já jsem těch konců světa teda zažil už asi spoustu, nikdy to nevyšlo, ale dobře, počítejme s tím, že teda 13. listopadu tohoto roku by byl konec světa. A naše otázka na vás zněla, co byste chtěli stihnout před tímhletím koncem světa? Co prostě je v životě to, po čem ještě teďka musíte ten měsíc jít, abyste to dokázali, abyste mohli s tím světem pěkně skončit v dobrým
2: slova smyslu.
1: No taky.
0: Já nevím, jak to jinak jako říct. Každopádně cyknul nám Ondra, tak jdeme za Ondrou.
3: Čau Spináci, čau Dome, čau Krištofe. Já mám jenom jediný zbožný přání, jakože který se mi splní. Nemám úplně žádnou věc, kterou nutně potřebuji stihnout, ale 23.10. jdu na koncert Nojady, což je český underground, Okay. Česká underground reperka a jdu s Márou ze Spinu, takže
1: Okay.
3: A díky, mějte se krásně, čau.
1: Hezky, tak jako cením, že tady lidi poslouchají i další menší lidi a nejenom třeba ty, co tady hrajeme, to je super.
0: Ale já mám se najednou jednu takovou malou zkušenost.
1: No.
0: Protože já jsem teda jako věděl, že dělám hudbu, na mě kdysi někde vyskočila jako na Instače, na TikToku, něco takového. A já jsem jí pár dní na to objevil na Tinderu. Tak jsem jen tak jako prostě swipenul doprava a ty mamor, to tam bylo. Takže, jak to dopadlo?
1: Super. Se dozvíme off éter, takže na to si určitě nepočkejte, protože to bude storka jenom pro moje švehlíčí uši. No a ty nám dávej, prosím tě, vědět.
0: Počkej, já vám to prásknu, já vám to prozradím.
1: A tak jo.
0: Jo, tak jsem pokecali a to bylo celý.
1: A tak divně na mě ukázal palec nahoru, že si myslím, že to není pravda, ale dobrá.
0: No tak jo, ale.
1: Takže myslím, že kdyby byl konec světa, tak Dominik stahuje Tinder a zkusí se ještě jedno s Nojadou nočnout.
0: Nočnout, no, nočnu si s ní, ale neboj.

0: Krištof a Dom, pokračujeme společně ve Spinránu, kde se vás dneska ptáme, co byste udělali, kdybyste viděli, že bude konec světa, co byste vlastně jako ještě do toho konce světa chtěli stihnout. A musím říct, že těch věcí, co byste chtěli stihnout, tak je poměrně hodně.
1: Je to fajn, že jste kreativní. Já jsem čekal, že tam bude jako, chtěl bych se dobře najíst a tohle to všechno, ale jsou tam super
0: počkej, věci. Počkej.
1: Co je? Máme nějaké jídlo ještě? Ne.
0: Míro.
2: Do konce světa bych chtěl stihnout asi poslední den s tím nejlepším žrádlem na světě. Bengry, pořádně bych si nažral, protože já miluji jídlo a jídlo miluje mě a to byl prostě poslední den žrádil.
0: No sice nám jasně. Tam teda trošičku aprovoval signál, ale já si myslím, že ta message, kterou nám tady Míra dneska nechal, takže je naprosto jasná.
1: Pochopil jsem. A ne, jako naprosto to chápu, naprosto. Prostě, kdybys měl ten poslední den, taky bych si chtěl dát prostě poslední jako den v životě nějakou pořádnou
0: triple burger, plný maso. Ježišmarja, jo, to bych si dal.
1: Ne, víš, co bych si dal já? Kámo, já bych si dal plněné papriky.
0: V rajský omáčce.
1: No jasně.
0: Oh shit,
1: to je moje nejoblíbenější jídlo. Já jsem měl v Srbsku kdysi dávno a tam ho dělali fakt jako boží. A to bych si dal jako poslední jídlo, kdybych věděl, že prostě 13. listopadu končí ten svět, třeba o půlnoci, tak prostě bych si to dal třeba 10 minut předtím.
0: Milu rajskou omáčku.
1: Zase už žrádla prostě.
0: No, ale ne, prostě dneska to není už žrádle. Dneska nám dávejte vědět, co byste chtěli stihnout do konce světa, protože konec světa je oficiálně vyhlášený na 13. listopadu, ale co se stane 13. listopadu, to samozřejmě nevíme. Takže čistě teoreticky, co byste do té doby chtěli ještě stihnout?

0: Baví. Kristofe, můžeš přestat mlaskat do toho mikrofonu, prosím?
1: Já?
0: No ty?
1: To jsem byl já?
0: Jo, to jsem byl ty, no.
1: Kesáš. To ne. Jsem si ani neuvědomil, já se omlouvám všem, omlouvám se, normálně to nedělám.
0: A já jsou takový prostě rychlostní, nejde mezi stupama, no, máš třeba jako 3 minuty na to sežrat jabko, tak prostě jako do toho jdeš prostě po...
1: Já si ho vychutnávám, nemám na to 3 minuty, na to mám třeba 20 minut.
0: No, dobře, ty vole, tak jako takhle, nakousnu si ho zhruba tak v 7.23, takže...
1: No tak vidíš, tak to už
0: je. No dobře, teda v 7.23 začal stup, takže v 7.25. Ha. No nic, my se přesouváme zpátky k našemu dnešnímu tématu, protože dneska tady s váma rozebíráme, co byste chtěli stihnout do konce světa.
1: A může to být úplně cokoliv.
0: Může to být úplně cokoliv, jako hele, co si usmyslíte, to můžete udělat prostě, jako co jste vždycky chtěli udělat. Tak na to máte zhruba tak asi měsíc, no, protože ten konec světa je totiž oficiálně vyhlášený na 13. listopadu.
1: No, tak já doufám, že veškeré ty přání, které tady teďka máme, takže si jako vyplníte do té doby.
0: No tak jako snad, jo, hele, jdeme se podívat za Klárou.
2: Tak já bych samozřejmě potřebovala jít na koncert Eminema.
0: Yeah, no, to já taky.
1: Yeah. Akorát, koncertuje Eminem teď někde?
0: No nevím. Ne, nemyslím si, že by měl teďka nějakou tour.
1: Pojď mu zavolat, zeptáme se ho.
0: Tak to good luck, tyvo.
1: Pojď, prozvoň ho. Tady máš určitě nějaký číslo, ne? Radio Spin musí mít číslo na Eminema.
0: Tak počkej, hele, tak tady, ale tady se nedá napsat prostě jako jméno, tady se dá jenom vyťukat číslo, já nevím.
1: Tak vyťukej číslo.
0: No, dobře, to nevím, ale zkusíme to po dopravě.
1: Dobře. Bože, jak děcka na pískovišti tady v tom rádiu, to je hrozný. Rychlá doprava na rádiu Spin, když se dívám na regiony, tak tady vlastně nevidím vůbec nic. Jediný, co tady vidím a co mě zaujalo, tak je, že pokud jedeš z Brna směrem na vesnici Chudčice, tak je tam nehoda. Ale líbí se mi, že to je označeno jako okres Brno-Venkov. Jen tak mě to jako zaujalo, že, pardon, omlouvám se všem z Brna.
0: A já jsem chtěl říct tak jako pražsky a ono je Brno něco jiného než Venkova.
1: No právě, to se mě taky zaujalo. Ale já jsem Moravák, takže musím být ticho. Co se dálnic týče, tak tady mi svítí prozatím jediná nehoda, a to na D7, kilometr 12 ve směru Chomutov, a jinak se na dálnicích počkáš, hlavně na D1, a to při příjezdu do Brna a při příjezdu do Prahy. Počítej s takovýma 10 minutkama.
0: Tak já posílám jednu omluvu do Brna a my se jdeme podívat taky na to, jak to v tuto chvíli vypadá v Praze. Tak kde si postojíš, tak to je vlastně taková raní. Klasika, Štěrbolská spojka, Povatavská, Holešovičky, anebo třeba taky Baranďák, kde se mimo jiný teda taky bourá, takže tam určitě dávej pozor. Pozor si dávej na crash taky v průběžný a double crash mi tady hlásí v ulice Plzeňská, a to u Motola, přesně na křižovatce na Motol, anebo potom třeba taky ještě po kousíček dál směrem na Zličín, takže tam určitě jezdí opatrně.
3: Automotospin, tvoje rychlá doprava na
4: Spin Radio.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
5: Nově tu vysíláme na 985 FM.
3: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: dust from the blow. Dáváš si Radio Spin, s tebou je Krištof Dominik, středa 7. října. Dneska tady řešíme speciální témátko, protože na 13. listopadu, kdo to ještě neslyšel, je vyhlášený konec světa. Je to tak, zbývá nám nějaký poslední měsíc a 5 dnů, nebo kolik to je, 6 dnů, takže máme co dělat. No a na základě toho se vás s Dominikem ptáme, co byste udělali, kdybyste měli tady tenhle ten měsíc, nebo dobře, počítejme s tím, že konec světa teda bude 13. listopadu. Co do té doby chcete udělat? Co je prostě ta jedna věc, kterou potřebujete na tomto světě ještě zkusit, zažít cokoliv.
1: A musím říct, že docela hezkou věc, kterou jste, nebo která se tady dneska ráno objevila, tak je od Kuby, protože Kuba nemyslel jenom na sebe. Mm-hmm. Kuba totiž myslel taky na celý svět.
2: Do konce světa, hele, já to vezmu podle toho, jak to říkal odstřelovač v Zachraňte Vojina Ryana. Lehnout si na volnej plácek s výhledem

0: 7 hodin 41 minut, která posloucháš Spin ráno s Domem a s Krištofem. Dneska je středa, 7. říjen, svátek slaví Justýna, tak ještě jednou přejeme všechno nej. No a my se vracíme k našemu dnešnímu tématu, který zní,
1: kdyby nastal konec světa, co byste chtěli stihnout?
0: A musím říct, že tady máme spoustu, ale spoustu přání, tak pojďme se za nima podívat, jdeme ještě za Lukášem.
2: Já bych chtěl stihnout to, co plánuju už 2 roky, vzít si dovolenou.
1: Jo, to je prostě krásný od srdíčka tady tohleto.
0: Jako ty vole, musím říct, že jsem čekal jako fakt všechno, ale že někdo řekne, že si prostě chce vzít ty vole před koncem světa dovolenou, tak to mi mě fakt nenapadlo. Michale?
3: Ahoj, ale tak pro mě to je jediný. Koupit letenku, najít Megafox a užít si to s ní, protože jí miluju já a ona do teďka neví, že mě taky miluje, ale pak by to zjistila.
0: Vždycky pěkně, proč
1: Michale, ne? Já ti budu držet palce, prosím tě, kdybys chtěl čísla Megan Fox, samozřejmě se ozvi, mám ho v telefonu.
0: Přesně, hele, stejně tak jako na Eminema, tady máme v databázi číslo i na Megan Fox, takže hele, klidně si myslím, že ti vlastně jako s povolením Romana asi pravděpodobně ho budeme moc dát. No a co byste chtěli udělat vy ostatní? 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin, dávejte vědět.

0: posloucháš Radio Spin. S tebou je Dominik. A taky Krištof.
1: No dobře, tyhle. Tak to pojďme teda vzít zase trošičku vážněji. Co, pojďme se podívat na dnešní naší téma, protože dneska jsme tady spolu začali řešit to, že se vás ptáme na otázku, co byste udělali, kdybyste věděli, že bude za chvilku konec světa. Tak pojďme se podívat na další vaše voiceovky a začneme, pokud se nepletu, tak uženet.
2: No, tak určitě bych se dobře najedla. Pak bych měla koitus, nebo opačně. A pak bych jela někam nahoře prostě koukat na přírodu.
0: Yes.
2: A ideálně třeba Švajc nebo Rakousko. No, to bych prostě počkala, až to přijde, jako, co už potom. Když už je konec světa, tak už se nic neuděláš.
1: To je pravda.
0: A za druhý, jako příroda to mega cením. To bych asi taky jako něco takového udělal. Nevím, jestli bych chtěl jako přímo nahoře. Já asi spíš podle mě mám rád hory, ale spíš k moři, víš, sednout si, dál si ten západ slunce, ale kdekoliv prostě jakoukoliv krásnou přírodu, mega pozitivně kvituju tady tohle.
1: No, okay. No jenže tohle toho žádně neskončila. Ona se totiž trošičku ještě rozkecala dál.
2: A nebo kdybych byla jakoby jo frérka, tak bych zkusila všechny moje strachy. To znamená, že bych šla do zoo, sáhla bych si na obří anakondu, pavouka a tak. A skočila třeba bungee jumping. Takže vejšky a prostě nevím, úplně bych to doplně jich prostě došlápla.
0: Co se směješ, Dominiko?
1: Ale tak já jsem si vzpomněl na jednu poznámku, která tady byla o Féter, to teďka nemůžu říct, ale... Ale Ženet, musím říct, že vlastně jako cením to, že by si chtěla zkusit všechny svoje strachy. Ne, že bychom se ti za to chtěli vysmát, ale...
0: Ne, to my se nesmějeme kvůli tomu, já jsem jenom byl velmi vtipný tady o Féter, no, když jsem to pouštěl.
1: Krištof je prase trošku, no.
0: To je pravda!

0: Robin, Krištof, Dominik s tebou. Jdeme se ještě podívat na další voiceovky, protože tady máme fakt přehršel. To je krásný český slovo.
1: Přehršel je strašný slovo, kámo.
0: Co děláš? Přehršel je super slovo.
1: Fakt?
0: No jasně. Pojď se podívat za Kubou do apky.
1: No tak jo, tak se jdeme podívat za Kubou.
2: Čau, kucí. Hele, 4. listopadu vychází vo Forever, kterou já jsem hrál, když mi bylo 13-14. A vracíme se k tomu s mým nejlepším kamarádem, teďka po 15 letech. Posíláme si každý den 10 reelsek, jak úplně jiný mandi nerdi. Takže asi tak, no, já bych strávil posledních 9 dní každý den hraním vo Foreveru jako za starých časů.
0: A to je další věc, no, jako je pravda, že kdybych věděl, že je konec světa, tak bych asi ty hry trošku pošimral. A jestli vychází vo Forever 4., což jsem nevěděl, tak se brutálně těším, kamaráde. To asi, to mě tady možná neuvidíš v tom rádiu, ale.
1: No počkej, ty vole, to ne. Tak počkej, tak to uděláme takhle. Až vyjde vo Forever, tak ty se vemeš dovčů. Na týden.
0: Ne. Až vyjde GTAčko, tak se sem dovčů oba.
1: No ne, protože ty se ho nebudeš mít na čem zahrát přece.
0: To je pravda.
1: Ajajajajaj, no tak to je ta slabina.
0: No tak mi půjčíš klíče, ale jako...
1: Nepůjčím ti nic.
0: No dobře, tak nepůjčuj, no. No dobře, tak já budu hrát Vovko, kamaráde, za Alianci hezky, jsou tam nějaký nový postavy, pokud vy jednou nový rasy, takže si vezmu toho novýho elfa, co tam bude, kámo, to bude super.
1: Ok, takže domluveno, týden ty a týden já.
0: Dobře.
1: Jo, ruku na to?
0: Skyborn se jmenuje.
1: Ruku na to, hele, jeli to kopyto, platí to, ty by to udělal Roman, ty vole. Dobrý, hele, domluveno, oba jsme spokojení.
0: A Kubo, děkuju za info hledně toho Vovka, já jsem nevěděl, že to vychází tak brzo už.
1: Ty vole, už 4., ty vole, no tak to budeš mít co dělat teda.

0: 7 hodin a 53 minut, ty dál posloucháš Spin ráno s Domem a s Krištofem, no a dneska tady rozebíráme, co byste asi tak udělali, kdybyste viděli, že je konec světa. Tak Krištof tady pár minut zpátky souhlasil s Jakubem, že by si zahrál Vovko Forever.
1: No strašně.
0: A my jsme se tady spolu s Krištofem plácli, že až vyjde teda Vovko Forever, takže si Krištofem má týden volna, a až vyjde GTAčko 6, tak jsem mu týden volna já. Jenže takovou docela zajímavou poznámku měl Honza.
2: Ale jak jste se bavili o těch hrách, no tak GTAčko vychází 19. listopadu.
0: A blbý je, že konec světa
3: je týden předtím, no.
0: Je týden předtím, ty vole. Takže já jsem tady vlastně, ty vole, si plácnu na něco, co se vlastně pravděpodobně vůbec nestane.
3: No vidíš, jakmile skončí svět, co budeš dělat? Budeš bez GTAčka. A já potom ale už budu, že jo, 2 týdny, nebo kolik to bude týden, už budu hrát Vovko.
0: No, tam že bych byl bez GTAčka, GTAčko bude beze mě prostě, jako.
3: Jo, takhle, no když to říkáš,
0: tak
3: dobře.
0: Musíš se na to koukat jako různýma pohledama prostě.
3: Já se na to dívám jenom různýma pohledama. Vzhledem tomu, že mám brýle, tak mám jakoby čtvrdý oči, že jo? Takže mám vždycky jiný úhel pohledu.
0: To je pravda, no já se na to teďka dívám tak, že mám prostě smůlu. Tak, jdeme se podívat taky na to, co nás dneska čeká venku, protože i to je podle mě důležitý si prostě takhle během rána připomenout.
3: Stopro, hlavně po ránu už je ta teplota se teďka celkem mění. Po celé České republice máme průměrnou teplotu nějakých 7 stupňů Celsia, ale hodně se to liší. Na Moravě třeba vidím, že Moravskoslezský kraj a Zlínský hlásí takových 5, na Vysočině dokonce jenom 3 stupínky.
0: Jenom 3 stupínky. Teďka 3 stupínky?
3: Teďka 3 stupínky.
0: Ježiš, tak snad to bude lepší odpoledne, protože když se koukám na odpoledne, tak po Praze počítej s tím, že teploty budou kolem 16 stupňů Celsia, maximálně by se měly dostat zhruba tak někam k 18, a to je vlastně takový průměr po celé České republice, takže je dost možný, že i tam, kde jsou teďka 3 stupně, takže třeba se to k těm 17 ještě dostane.
4: Spin Radio.
5: Radio Spin, jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s DABou.

0: rukavíc Jindřich Birtus mieri do oktagonu. 22-ročný bojovník sa tento rok stal európskym šampiónom organizácie BKFC a teraz očaká nová výzva. Premiéru v oktagone absolvuje 21.11. na turnaji v Třinci. Ja ti prajem ešte super deň a be in s rádiom Spin.
1: Za necelou minutku máme 8 hodin.
2: Přesně, čas se teda posloucháš Radio Spin.

0: Dohrává na Mr. Ferredo písnička Ready, ty posloucháš Radio Spin, máme tu středu, 7. října, svátek mají všechny Justýnky, takže přejeme všechno nejlepší, já a Dom Domeček.
1: Justýnka, to si řekl hezky.
0: Justýnka je fakt jako krásný jméno,
1: kámo. To je hezký, no.
0: Kdybych měl mít dceru v tuhle chvíli, jak ji klidně pojmenuji Justýnka.
1: Fakt?
0: Jo, Justýna je super jméno.
1: No tak jo. To si myslím, že se paní Justýna youtuberka může pyšnit svým jménem prostě.
0: No to může.
1: My se jdeme ještě na chvilinku vrátit našemu dnešnímu tématu, protože dneska jsme tady společně řešili, co byste udělali, kdybyste věděli, že 13. listopadu, což je podle vědců oficiálně teda vypočítaný konec světa, tak co byste do té doby udělali. A máme tady toho opravdu spoustu, tak pojďme si dát takový lehký recap. Myslím si, že ještě na Pepína dneska nedošlo.
2: Já bych byl asi taky hodně sobecký. Okamžitě výpověď v práci, okamžitě hypotéka a odjel bych asi s rodinkou někam se vyčilovat prostě.
0: Ona je otázka, jako kdyby ten konec světa fakt byl a bylo to jako uznáno, že bude, jestli by ti tu hypotéku dali?
1: Tak jako to, já si myslím, že už by jim to bylo jedno hlavně.
0: To je taky možná pravda, že by jako koncept peněz přestal fungovat najednou. Co by se stalo, ty kráso?
1: No nestalo by se nic hezkýho, že jo? Hlavně teda, jako já si dokážu představit, jak by to vypadalo. Hele, naprostá panika, prostě lidi by začali rabovat, byly by zapálený ulice. Něco jako teďka v Paříži.
0: OK, tak to bych nechtěl. V tom případě bych udělal svůj plán, který mám, když takový jako evakuační tomu říkám. Kdybych náhodou potřeboval zdrát České republiky, tak kamaráde, udělal bych to jako Pepino, odjel bych na Azorský ostrovy. To je takový ostrov, co patří Portugalsku. Dejme tomu na půl cesty oceánu mezi Portugalskou a Amerikou, je tam krásně. Tam ti říkám, že se rabovat nebude, tam se bude žít spořádaný, spokojený život.
1: Tak si to uži. No nevím, kde já bych na to vzal peníze teda.
0: To já taky ne. Bych si postavil vor asi.
1: Tak evidentně víme, koho Roman platí trošku líp.

0: Váš Radio Spin, s tebou je Krištof Dominik, středa 8:10 zhruba, dejme tomu. Jak moc jsme spoždění, Dome?
1: No, asi tak bude se vteřin, jakoby nic hroznýho.
0: Ty krásno, no tak to je přesně 8:10, víte, v této minutě. Na mě včera skočila taková jedna zpráva, Dome, a já jsem ti tady chtěl předníst, protože mi to přijde vlastně jako geniální a zároveň strašný promo. Představ si, že jedeš do Mekáče, jo, třeba s dítětem a koupíš mu Happy Meal. Co tam čekáš?
1: No, tak jako čekám tam na getky.
0: Rozhodně. A?
1: Čekám tam nějaký hrancle.
0: Taky. A krom jídla?
1: Hračku.
0: No jasně, že jo, hračku. A to teda čekali možná i děti, kteří si jeli do jednoho určitého Mekáče v Améru, kde pracoval týpeček, který se snažil prorazit tím, že bude repovat.
1: OK.
0: A nenapadlo ho nic lepšího, než ty svoje CDčka, podepsanýho a nadepsaný fixkou, dávat do těch Happy Mealů těm dětem. Nevím, jestli to byl dobrý nápad. Už jenom jako ten mixtape, který tam byl, tak měl název Tales of a Real N-word, takže myslím, že to není úplně fajn to takhle dávat dětem do Happy Mealu. A přišlo se na to úplně krásně, kdy jedna maminka to CDčko takhle objevila v Happy Mealu, myslela si, že to jsou dětský písničky, určitě si nevšimla, co tam je napsáno, že jo, a svýmu dítěti to prostě pustila normálně doma.
1: Ne.
0: Takže
1: ne,
0: ho vyhodili, ale udělala mu to menší promíčko, no. Otázka je, jestli tohle je to promo, po kterém chceš jít nebo ne.
1: Tak jako podle mě v této době vlastně asi jako spíš čekáš to, že ti přibydou posluchači na Spotify, než že prostě jako rozdáš CDčka zadarmo, ne? To není úplně business, ty vole.
0: To je pravda, no. A jak toho docílíš teda?
1: No, tak evidentně ne tím, že budeš rozdávat CDčka na vlastní náklady zadarmo.
0: To je pravda. A nebo do toho Happy Mealu musíš dávat QR kód prostě.
1: V případě, že byste chtěli podpořit mou hudbu, pošlete penízky sem.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Dáváš si Rádio Spin středa 7. října.
2: No, prostě.
1: Dominiku, to je hrůza. Jdeme si dát pravdu nebo lež, abychom se odprostili od našeho tématu, za který vám ale děkujeme, protože tolik voiceovek a tolik telefonátů, co bylo super. Dnešní pravda nebo lež už je zase naprosto stejná jako bývala. Dominika tady máme zpátky, to znamená, že Dominik bude potřebovat jednoho z vás spinnerů, který se připojí na číslo 210 32 30 30 a mu trošku pomohl. Přece jenom Dominik neví všechno, že jo, a obecný znalosti pokulhávají.
2: Tak já doufám, že spinneři naopak vědí úplně všechno, takže čekám na jednoho vševěda na 210 32 30 30, no a my startujeme do 4,5 minutky. Máte času,
1: zatím si to času můžete promyslet, protože dnešní téma, který jsem vybral, bude rákosníček.
2: Oh, no tak na to se těším, tak volejte.

0: nebo lež. Rádio Studio svých uších, Krištof, Dominik na majku, no a Dome, máme někoho na drátě?
1: To si pič, že máme někoho na drátě, nějakýho děda vševěda, no a ten děd vševěd se jmenuje Richard Čus.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak Richarde, jak ty si věříš na rákosníčka dneska ráno?
2: Hele, vím, že byl zelený, to si pamatuju.
0: Ale myslím,
1: a
0: že
1: to je celý, viď? No, je to jasný.
0: Myslím, že máte hodně společného, že jestli si děd vševěd, že jo, tak ten měl tři zlatý vlasy a rákosníčky má taky jenom pár, takže...
1: Tři černý, že jo?
2: Takže bude otázka na počet vlasů, no, tak to je jasný.
0: Nebude, kluci, chtěl jsem vám to udělat, ale pak si říkám, to je prostě čistá typovačka a já chci, abyste se trošku zamysleli. Tak
1: no
0: můžeme
1: tak jo, to víš, že můžeme, my to s Richardem zvládneme, že jo, Richarde?
2: Jo, jasně.
1: No, tak jdeme na to, první otázka.
0: Tak první otázka, olveno první statement. Jiřina Bohdalová namluvila rákosníčka ve všech jeho televizních příbězích.
1: Jo, to je zapeklitá otázka docela, ale jako neslyšel jsem rákosníčka nikdy mluvit asi jiným hlasem než Bohdalky hlasem.
2: To já taky teda asi ne.
1: No, takže...
2: Ale jako už je to samozřejmě léta a...
1: Hele, zní to jako chyták, ale dal bych pravdu.
2: Já taky asi, no.
1: No tak jo, tak dále.
0: Tak označujte.
2: Je tím prosulá, že to je jako sníček, že jo. Takže jako nevím o nikom jiným, že by
1: to namluvil někdo jiný.
0: Dobře, označte no, pravdu. Jo. A je to samozřejmě pravda, ano.
1: Yes.
0: Mělo to znít jako chytáček, že si s váma trošku pohraju, ale dobře, jeden budík pro vás, počkej, to nic nemění, jo? Tady je druhý statement, kamaráde.
1: Tak pojď, dvojka.
0: Rákosníček je jediný český večerníček, který byl nominovaný na Oscara za animovanou dětskou tvorbu. Protýkám nominovaný, jo, nevyhrál ho.
1: Bro. Je tolik večerníčků, který vypadají úplně stejně jako rákosníček.
0: Fakt?
1: Tak Třemíle a Bochumurka jsou úplně stejný. Racochejl je taky vlastně úplně stejný.
0: Co to říkáš?
1: Já bych řekl, že nebyl ani nominovaný.
2: To je tak dávno, že ani jako fakt.
1: A dost možná ještě dál. Ne, hele. Já bych řekl, že ne. Co myslíš, Richarde?
2: Já taky asi ne, no. Nevím o tom vůbec, ale jako to možná psali v jedném právu, jako.
1: No tak jo, k nám se to nedoneslo, takže to je lež automaticky.
0: No dobře, chlapi, je to lež.
1: Oh, hezky pěkně! Dobrý, tak poslední
0: tak,
1: otázka.
0: Počkejte, teď si spravím chuť, jo? Málo se to ví, ale tenhle ten večerníček má krom českýho i slovenský dubbing.
2: Ty brďo.
1: No, tak podle mě v době, kdy vznikl rákosníček, byla ještě československá televize, ne?
2: No, a to se neřešilo rozhodně.
1: To se asi podle mě hrotilo úplně, no, ale tak jako zase na druhou stranu...
2: Asi bych to chápal, ale nevím, jako fakt netuším, že by...
1: Na druhou stranu je možný, že takový jako novodobý rákosníček už by mohl být předabovaný, ale kdo by to udělal, tyhle, jako Kukura?
2: Ale jako novodobý, jakoby já myslím, že už se ani skoro nevysílá, ale...
0: novodobý není, no, prostě. Ne, pořád ale... jenom ty staré díly, že jo, dvě sérky.
1: Ne, večerníček je prostě jenom český.
2: Že by si z toho, jako, že by si z toho spousta lidí dělalo prdel, takže myslím si, že ne.
1: No ok, hele, tak já bych řekl, že prostě nemá slovenský dubbing, takže lež, pokud
0: tak
1: se nepletu.
0: Tak označte lež.
1: Tak označujeme lež.
0: Kluci, a já jsem tomu nevěřil, ale skutečně existuje slovenský dubbing a tam ho namluvila herečka Zdena Gruberová.
1: Neznám Zdenu Gruberovou.
0: Já taky ne a takhle jsem na to třeštil oči, protože taky jsem si říkal Československo, k čemu by byl slovenský dubbing, když jsme vlastně byli jako jedno. A najednou existuje to. Nedohledal jsem to, ale dneska večer si to dám, že to fakt zajímá, jak tak se rákosníček zní jinak.
1: Strašně podle mě je, takže pro nás bohužel.
0: Ale
1: Richarde!
0: Klobouček.
1: A to je tvoje zásluha, Richarde. Tak mlčení znamená souhlas v tom případě. No tak jo, ale Richarde, moc děkuju za hru. Krásný ráno, měj se hezky a zase se někdy slyšíme.
0: Čauko.
2: Hezký den, ahoj.
3: 17. října oslaví narozeniny Pauly Garant. Ve velkým stylu, jen

0: 8 hodin 30 minut, ty nám posloucháš Radio Aspen, s tebou je dál Krištof a taky Dom. Dneska máme středu 7. října.
1: Že vám řekl listopadu. A svátek má Justýna. Justýnkám všechno nejlepší. Prosím vás, pokud náhodou právě přemýšlíte nad tím, jak se máte oblíct, jo, jakože jak tam venku je, protože ta teplota si vlastně dělá, co chce. Mám pro tebe dobrou zprávu. Leze to nahoru. Po celé České republice průměrná teplota 8 stupňů Celsia. Na Moravě pořád trošičku méně kolem 5, ale i tak se to dneska zvedne někam ke 20. S tím, že ještě uvidíme poslední záchvěvy sluníčka, protože když se dívám na zítřek, tak to vypadá, že bude hezky pod mráčkem a že nám bude pršet.
0: No, tak ale když tak na to koukám, jo, tak asi poslední šance na to si vychutnat léto svým způsobem.
1: Je to tak, no.
0: Takže určitě doporučuji ještě dneska někam vyrazit, zítra už to vypadá na deku a Netflix.
1: Rychlá doprava na Rádiu Spin, začnu v regionech. Nehoda mi tady svítí na Dlouhé Louce v Českých Budějovicích, potom taky v ulici Pekárinská v Českých Budějovicích, takže tam máme rovnou dvě. Potom je tady další nehoda hlášená v ulici Rokycanská, to je v Plzni, v neposlední řadě taky ulice Dlouhá v Liberci, i tam může čekat crash. Když se mrknu na dálnice, tady mi jediná nehoda svítí na D48, 44. kilometr ve směru Olomouc, a potom počítej s tím, že si rozhodně počkáš na D1 na příjezdu do Brna, zhruba takových 14-15 minutek, to samý se dá říct i o Praze.
0: Tak, podívat taky na to, jak to vypadá v tuto chvíli. V Praze tady počítej určitě s několika krešema. Jeden z nich v ulici Kateřínská. Dá se bourat taky v Holešovičkách směrem do centra, takže tam pozor. Pozor si dávej taky na Kbelský a to v okolí Hloubětína. No a jeden kreš je tady hlášený ještě v ulici Turkova. Jak patřičný, že jo, co si budeme povídat. Nicméně taky si v Praze několikrát postojíš a to určitě na Štěrbohovský spojce, potom taky na Barandáku. No a další kreše hlásí třeba Povltavská magistrála a tak dál, když to znáš. Každopádně, kdyby cokoliv, 210 32 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Automoto Spin, tvoje

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: A je to tady, máme 8.40, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof a Dom. No a my si teďka dáme jednu takovou tajemnou, temnější, pořádnou hru, protože nás čeká jeden na jednoho a taky hra o vstupenky. Na zrádce.
2: Je to velmi tajemný, protože já už jsem tady o ně hrál včera i předevčírem, když jsi tu nebyl, ale to vůbec nevadí.
1: Pro mě
2: protože...
1: je to tenhle týden poprvý.
2: Chápu. Prosím vás, hrajeme o dva lístečky na pátou epizodu zrádců a přesně řečeno do kina, do Sinestáru Anděl. Proběhne to už 14.10., to znamená od dneška přesně za týden. No a zbytek už je na tobě. Pojď se připojit, 210 32 30 30, mobilní aplikaci nechej být, protože ta tě netka nezajímá. No a připojí se takhle hezky dva lidi, takže bereme ty nejrychlejší dva a ty se o ty lístečky můžou poprat.
1: Lístky pěkně poprat, ale.
2: Lístky zadarmiko.
1: Ještě do kina. Víš, proč jste lístky do kina?
2: Je.
1: Raketa. Teďka jsem objednával ty lístky na Avengers Doomsday. Tyva. Stálo mě to dost velký peníze a vy právě můžete jít na zrádce zadarmo. Takže...
2: No a když si tam vezmeš popcorn na ty zrádce, že jo, tak zaplatíš se nějak za ty lístky. Ale to vůbec nevadí, určitě lístky budeš mít zdarma od nás.
1: Takže jsi tam za polovinu, hele. Za pár minut začínám.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin a 44 minut, ty dál posloucháš Spin ráno s Dubem a s Krištofem, no a právě teď startuje hra Jeden na jedno, kde dneska hrajete o stupenky na Zrádce, který budou už příští středu v kinech.
2: Je to tak, na lince máme momentálně Honzu, pokud se nepletu.
1: Je to přesně tak, Honzo, čau.
3: Čau.
2: Honzo,
3: čau.
2: Máme pro tebe super zprávu, protože zatím pro tebe nemáme soupeře. Normálně se všichni lekli, řekli si, hej, s Honzou soupeřit nebudeme, prostě lístky zdarma do kina nepotřebujeme, nechceme nebo nevím. A tak se prostě nikdo nepřihlásil, takže dáme tomu

0: takových pěkných 20-30 sekund, kdyby náhodou někoho ještě trklo, že by chtěl jít na zrádce, jo, příští středu, zadarmiko, tak pojďte, pojďte, pojďte zavolat.
1: Všichni tě, hele, máte teďka chvilinku na to zavolat na druhý telefonní číslo 210 32 30 30. No a mezi tím se zeptáme Honzi, jaký má dneska ráno.
2: Hele, stojím ve fucking koloně v ne. Bolešovičkách.
0: Ne, zrovna tam ještě, soucítíme.
1: Jo, tam to už pravděpodobně teda asi jako můžeš jenom nechat bejt, protože ty, když se tak na to koukám, tak tam už se to možná ani nikdy nerozjede. Nicméně druhého soutěžícího máme právě teď na druhém drátě. Kdo tam? Dobrý ráno. Halo, halo, kdo tam? Nikdo evidentně, no tak Honzo.
0: Vidíš to, Honzo? Zalekl se tě i ten, co zavolal. Vypadá to nadějně.
1: No ale furt to není zadarmo. Furt se tě musíme zeptat na naše zapeklití otázky, takže jdeme na otázku číslo 1 a ta zní, Krištofe.
0: A ta zní. Jaký den je čtvrtý den v týdnu?
2: Pondělí, úterý, středa, čtvrtek.
1: Je to definitivní odpověď?
2: Jo.
1: No tak označujeme čtvrtek. Je to tak.
0: Víte, spineři, takhle je to jednoduchý, takhle je to jednoduchý, taková easy otázka, jo, stačí, když se takhle připojíte hezky a máte to, je to fakt jako easy.
1: Je to úplně připomnělo takovou tu situaci, jako když se ti někdo zeptá, ty na to, kolik má určitý slovo souhlásek, nebo samohlásek,
0: jo, a ty si jdeš počítat, jo, najednou, ano, vytlaskat,
1: ano. Jo. Nicméně, jdeme
2: no,
1: taky na otázku.
2: Taky ráno, já jsem 10 minut z hůru,
1: no. No v pohodě, hele, tak pojďme na otázku číslo 2. Který den následuje po dni, který je po pondělku?
2: Úterý nás.
1: Ještě jednou si to pojď poslechnout. Který den následuje po dni, který je po pondělku?
2: Jo, takže je středa.
1: Středa, no to už zní trošku
0: no,
1: líp, než úterý.
0: To zní mnohem líp teda.
1: Tak jo, poslední otázka.
0: Tak pojďme prosím, hele, jo, když už tady máme Honzu, tak tě potrápíme, jo, samozřejmě.
1: Ne.
0: Potřebuješ všechny tři body 100%, tak počkej, nějakou těžkou, třeba tuhle. Od jakýho slova má svůj název neděle?
2: Od slova nedělat.
1: No vidíš to?
0: No jak je to easy, jak je to easy prostě. Stačí takhle zavolat, být tady sám na drátě a lístky jsou tvoje, jen tak.
1: No tak koho vezmeš sebou, Honzo?
2: Hele, asi přítelkyni. Budu
1: muset vzít sebou. No hele, já si myslím, že přítelkyně bude mít radost.
2: No neříkej, že to neznáš, Dominiku.
1: A tak jasně, že to znám, že jo, já beru sebou prostě no. Jako přítelkyně, beru sebou pejska, to je taková jako moje klasika. Takže znám to moc dobře. Honzo, my ti gratulujeme, vydrž na drátě a řekneme si, kam ti stupenky přijdou.
0: Yes, sir.
2: Yep.
1: Tak jo, díky za hru.
2: Dík.

0: 8 hodin a 53 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof a Dom, no a my už ve studiu totiž nejsme sami.
1: Je to tak, my tady vítáme Vicky, která právě zývá.
2: Vicky,
3: čus! Čau, dobré ráno.
1: Čau, dobrý ránko, vyspala ses?
3: No teda, to jsem se vyspala. No já nevím teďkon, jak nastoupil ten podzim prostě, já mám furt kruhy pod očima prostě.
1: Nemáš.
3: Ne?
1: Ukaž se.
3: Tady, podívej. Tady takhle velký, tady takhle.
1: Nemáš tam vůbec nic, Vicky, buď
3: jsou
1: úplně
3: tam velký kulatý, no dobře.
0: To je jenom stín oči. Ze světla, ze sada, Vicky, to není nic strašného, ale prostě.
3: Možná je to tou žárovkou v koupelně.
0: Sluší ti to pořád stejně, jako co ti budeme povídat. Každopádně, Vicky, vás čeká komunikátor, tak co vás bude čekat? Já už tuším odpověď,
1: počkej,
0: hele, uděláme to trošičku dramatický. Vicky, co nás dneska čeká v komunikátoru?
3: Dneska. To bude plný písniček na přání.
0: Hey jo!
3: Komunikátor je od toho samozřejmě, abychom komunikovali a abych já mohla komunikovat s tebou, Spinnere, a ty s Éterem a se všema ostatníma, takže rozhodně neváhej a zavolej si o svůj song 210 32 30 30, no a nebo mi pošli hlasovku, každopádně už za tři, za trošku víc tracků, jo, ale už to bude tvoje. To znamená, že za chvilku je to tvoje, tak rozhodně už teďkon mi dávej vědět, co ti tam můžu hodit. No a co se týče témat, který dneska probereme, bude to takové hodně popkulturní. No prosím tě, já mám třeba, budu mít téma, prosím tě, znáte to, ne? Takový to, někdo se vám představí. No a
1: ty
3: v tu chvíli nevíte.
1: Aha.
3: Přesně. No a mě by jako zajímalo, jakou máte strategii, jako abyste se nemuseli zeptat znova.
0: Já mám, říkám, hele, vole.
3: Jsi jako, pod nevím.
1: Jako jasně, buď to neoslovuješ a pokud chceš, aby si s tím jména zapamatovala, tak je super si je opakovat. To znamená, jakmile bych teďka za tou přišel a řekl, čau, já jsem Krištof a ty mi řekneš,
3: Vicky, ahoj.
1: Čau, Vicky, moc mě těší.
3: Jo.
1: Nenápadně si tam jako nahodíš to slovíčko znovu, aby si ho nezapomněl.
0: Jo tak, ale já ho řeknu po druhý a pak už ho stejně nevím. Že... No, to je jedno, ale prostě
1: a buď v pohodě,
0: já
1: jsem
0: na dement.
1: Ty si tady rok a Spinneri ti říkají Benedikt, takže...
0: To je pravda, no, některý mi dokonce říkají i Máro, ale to už bych prostě... No nic, jdeme se podívat taky na to, co nás čeká venku, tak Krištofe.
1: Pojďme na to. Po celé České republice průměrná teplota 8 stupňů Celsia, už se nám to pomalu zvedá. Pořád teda máme pod mráčkem, je to pravda, Vicky?
3: Je to tak, máme. Ne, už ne, svítí sluníčko.
1: Fakt? Mm-hmm. Tak tady já mám pořád ještě hlášeno, že je pod mráčkem. Vidíš, jak to je zpomalený tady tohleto všechno?
3: No, vidíš to.
1: Je hrůza tady ty modely počasí.
0: No, ale by se stačilo podívat se ven, že jo, tyba, ale to my neuděláme, protože my jsme líní a my
3: ale já na to vidím a já říkám svým bystrým očkem, svítí slunce.
0: No tak jo, no a slunce bude svítit i odpoledne a teploty budou maximálně mezi 17 až 20 stupněma Celsia.
1: Tak si to uží, přesně, uží si i Vicky v komunikátoru a my se slyšíme zase zítra.
0: Tak jo, mějte se krásně.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. www.sanocaves.cz.
7: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

Třetí epizoda Zrádců byla mega silná. Ráno se neprobudila Karo. Oplakávání netrvalo příliš dlouho a hráči se vypravili na misi. Tady tentokrát posuzovali pravdivá a nepravdivá tvrzení a díky nim sbírali prachy do banku. Hodně z těch tvrzení jim mohlo pomoci dokonce i v další hře. Na chviličku se teďka zastavíme u Moniky. Ta sice už na hradě není, je ve vyhnanství, ale zdá se, že s tvrzením, že mezi hráči je rodina, nebyla Monika tak úplně mimo. Zdíša totiž kápla na stopu. Zatím se jí sice úplně nepotvrdila, ale úplně mimo není. Držím jí palce, ať se jí to podaří odhalit kompletně. Mezi zrádci naproti tomu sílí partnerství mezi Krištofem a Anelí. No a i když Krištofa pár lidí typlo na zrádce, ze hry byl nakonec do vyhnanství od kulatýho stolu poslán Jura. Další epizodu Zrádců sleduj každou středu večer na Prima Plus nebo každou neděli večer na Primě. Za týden s tebou na rádiu Spin další díl pořeší opět Roman Jakub.

Krásný dobrý ráno od Majkutě, ještě jednou zdraví Vicky. Máme už středu 7. října, no a svátek má dneska Justýna, takže Justýno, všechno nejhezčí k svátku. No a rozhodně, pokud teďkon posloucháš, tak nezapomeň zavolat si právě o svůj track, protože startuju komunikátor, no a to na čísle 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku. No a teď už se vrhám na bonžurku s Vicky. Prosím tě, tak včera jsem byla na filmu Rolling Loud bez zábran a teda doporučuju, fakt že jo, je to komedie, která fakt pobavila. Korektnost tady člověk nechá před dveřma do kinosálu a pak už se jen královsky baví. Takže zápletka, Owen Wilson vezme svého syna na legendární hiphopový festival Rolling Loud, no a tam ho ztratí. Takže celý ten film je o jednom velkém dobrodružství vlastně na tom festivalu, o hledání toho syna. A vlastně během toho třeba mě osobně bavilo, že jsou tam ty prostřihy z toho festivalu. Jakože opravdu oni evidentně ty záběry mají přímo z toho jednoho ročníku. No a mimo jiné, tam máš spoustu rapový hudby, té, kterou můžeš slyšet i tady u nás na rádiu Spin. No a taky ve filmu se ukazuje hned několik velmi známých rapových hvězd, mimo jiné třeba Tidola Sign, Ski Mask, The Slump God, samozřejmě Travis Scott, kolem kterého se to tam hodně točí a který tam má taky svoje cameo. Ale tak to všichni víme, že jo, Travis Scott, ten už tak jako trochu fušuje do těch filmů. Mimochodem, tady je taky jedním z producentů tohoto filmu Rolling Loud bez zábran, ale kdo mě tam hodně potěšil, tak to byla Sexy Red, která tam měla i část svého koncertu a potom dokonce i Owen Wilson tam s ním měl nějakou interakci, která byla fakt extrémně vtipná. No a každopádně tím, že seš tady rapovej fanoušek, posloucháš Radio Spin, tak musím říct, že tenhle ten film fakt doporučuju. Jestli se chceš večer takhle pobavit, tak rozhodně koukni na stránky, protože hned zítra už je film oficiálně v distribuci, takže od 8. zítra už můžeš kupovat lístky a vyrazit taky. No tak jo, tak dávej potom vědět, jak se to líbilo tobě, Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, no a přesně jak se řeklo, tak taky plním hraju podle tebe. No a tady už mám teď na drátě Míru. Čau Míro.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak prosím tě, Míro, odkud voláš teďka?
2: Já volám z Královéhradeckého kraje.
1: Z Královéhradeckého, OK. No hlavně jsem si říkal, že z nějakého ospalého kraje, protože jsi říkal, že ještě docela usínáš, že potřebuješ něco, co tě nakopne.
2: No.
1: No a můžu se zeptat, jakou děláš práci, nebo je to tajný?
2: Ne, tajný to není, já dělám svářiče.
1: OK, no jasně, takže v tom případě potřebuješ opravdu nakopnout, protože tam je to vedro, ne?
2: No.
1: No tak to je jasný, no tak v tom případě teda něco, co ti ještě tak jako dodá tu energii, co jsi vybral?
2: Kylian Mbappé pustíme.
1: OK, tak jo, tak máme Kylian Mbappé, dáme to tam, já jsem se ještě zeptala tady Míry, jestli je fotbalista, tak řekl, že ne. Míra tady na sebe prozradil, že je hamburgerista.
2: Jo.
1: Což je nový podle mě sport, za mě dobrý, já ti držím palce, ať v tom máš velký úspěchy. Míro, užívej krásný den, věřím, že dneska bys mohl k obědu zandat nějaký rekord. Tak jo, měj se,
2: tak jo.
1: Čau,
2: ahoj.
1: Hezký den, Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou sem na dálnici. Tady máme nehodu na D1 na 7. kilometru, a to na příjezdu do Prahy v Čestlicích. Dál máme nehodu přímo v Praze, a to v ulici Průběžná a taky v ulici Turkova. Teď už koukám, že celkově Praha je hodně zasekaná, takže čekají zdržení kolem 15 až 20 minut na Liberecké, to znamená z D8 směrem do centra. Jinak koukám, že nám například tady i Nuselák stojí, zatím nějakých 10 minut navíc tady čekej. No a rozhodně si počkáš taky na Kbelské, kde je zatím nějakých 6 minut zdržení. To je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně dávej vědět mě i spinnerům. Díky za to a hlavně opatrně. Automotospin, tvoje

0: Babišovi, Jakubovi Trmalovi do Karlových Varů, tomu nejlepšímu elektrikářovi, a chtěl bych mu zkázat, že sice se láme týden, ale Kubo, mákni víc, ještě než makáš, a makej prostě mega víc, chybí ti ještě několik dní do konce týdne a pak ti začíná zase novej a prostě makej víc, čau.
1: Je teda paráda. Honzo, já teda musím říct, že ono to takhle zní, že jako tvůj kámoš Kuba fakt maká jako šroub, no a ty se někde válíš v Bahamách, no tak doufám, že je to pravda, že seš teďkom právě někde na pláži, seš se psem na pláži, ale teď si k tomu dáme poslední exekuci, je to tak, že jsi si přál Řezníka, Radio Spin, jdeme na to.

Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě, že i v příští hoďce tracky podle tebe, takže těším se, co mi tam přistane. Máme středu, půlku týdne, takže to potřebujeme trošku nakopnout. Věřím tomu, že máš v rukávu nějaký eso, nějaký skvělej track, který nám se můžeš nahodit. Tak jo, no a co spolu probereme? Prosím tě, v příští hoďce se podíváme na jednu hodně smutnou zprávu pro nás, pro všechny, kteří pracují s textem. Dost hodně taky problém pro studenty. Chat GPT totiž dostane razítko, no neviditelný vodoznak, takže je to problém prostě, no. Takže pokud tady někdo pracuje s chatem GPT a myslí si, že se schová za to, že to je všechno jenom jeho práce, no tak teď už tomu asi tak nebude. No tak kde všude bude chat GPT takhle označený a co to pro nás vlastně znamená, no tak to ti povím už za 3 tracky. Teď si dáme ještě počasí. Ajajaj, koukám na to. Momentálně v Praze 10 stupňů Celsia a polojasno. Ve zbytku republiky 6 až 11 stupňů. Odpoledne bude převážně polojasno, skoro jasno a bude kolem 18 až 22 stupňů Celsia. Takže pěkný rádio.

0: rukavíc Jindřich Birtus měli do oktagonu. 22-ročný bojovník sa tento rok stal európskym šampiónom organizácie BKFC a teraz očaká nová výzva. Premiéru v oktagone absolvuje 21.11. na turnaji v Třinci. Ja ti prajem ešte super deň a be in s rádiom Spin.
1: Je za 2 minuty 10, posloucháš komunikátor s Vicky.

Pin, s tebou je tu Vicky, no a teď tady mám smutnou zprávu pro všechny studenty. ChatGPT chce zavést vodoznak do generovaného textu. To teda neznamená, že na tebe ten text bude svítit červeně, jo? To by bylo moc jednoduchý, ne, ne. Reálně ten text bude vypadat úplně normálně a ten vodoznak bude neviditelný. Ale určitý detekční nástroje zvládnou ten generovaný text jednoduše rozpoznat. Evropská unie je prej mezi prvními regiony, kde bude tahle noční můra všech studentů spuštěná. Jej! Tak zamáčkneme slzu, ale víš co, co si budem? Jako, jsem fakt ráda, že školu už mám za sebou, no a za mých časů žádný vodoznaky nebyly, jen spousta generovanýho textu. Ne, tak spinere, no worries, jo? Já ChatGPT nevyužívala. U nás na škole se totiž nepsaly žádný seminárky, protože mám hereckou školu, takže místo nějakých psaných prací jsem metala kotrmelce na známky. Tam prostě by mi AI stejně nepomohla. No, obraťme list. Takže pokud víš, že ty při studiu potřebuješ pomoc od AI, tak rozhodně bal kufry a vyraž za velkou louži, protože v EU už budou vodoznaky, podle všeho brzo. Nebo hezky po staru, knížky a psací stroje, hezky do ručky, no a makáme, klak, klak, klak, cvik, cvik, cvik. Víš co, takhle. I to je možnost, každopádně koukám tady na to, že ono to zas tak slavný nebude, jo? Protože podle vlastních testů, který si udělala OpenAI, tak stačí změnit kolem 10% slov, no a ta úspěšnost odhalení klesne z 92% na 66%. No a při změně čtvrtiny slov už spadne jen na 17%. To znamená, že vlastně někteří pilní studenti, ty nejpilnější včeličky, si to nejdřív nechají napsat od chatu, no a potom se v tom budou chviličku tak jako rýpat, trošičku to tam přehrabou, jako ty divoký prasátka. No a bude to v pohodě. Radio Spin.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dneska ráno jsme s Krištofem zjistili,
2: že 13. listopadu nastane definitivní konec světa. Zase.
1: No a nám se napadlo nic lepšího, než se vás zeptat na to,
2: co byste za ten měsíc, který nám zbývá, chtěli stihnout nebo udělat?
3: No, tak určitě bych se dobře najedla.
1: Tak jistě.
3: Pak bych měla koitus.
2: Tak jistě.
3: A nebo opačně, prostě koitus a pak se dobře najíst.
1: Tak jistě.
3: A pak bych jela někam nahoře prostě.
2: Tak jistě.
3: Koukat na přírodu a ideální třeba Švajc nebo Rakousko. No, to bych prostě počkala, až to přijde, jako, co už potom. Když už je konec světa, tak už nic neuděláš.
1: To je pravda, ale začali jsme poměrně z ostra.
2: To, co bych chtěl, Míra, to je přesně pro tebe, Dome.
4: Dokonce se to bych chtěl stihnout asi poslední den s tím nejlepším žrádlem na světě.
1: Tak po to se můžu podepsat, ale co by chtěla Klára? Tak to si myslím, že bychom chtěli úplně všichni.
5: Tak já bych samozřejmě potřebovala jít na koncert Eminema.
2: Oh yes, a kdyby se k tomu přidal i Dr. Dre, tak bych byl úplně smířený s tím koncem světa.
6: Čau, kocí, hele, 4. listopadu vychází vo Forever, to je hra, kterou já jsem hrál, když mi bylo 13-14 a vracíme se k tomu s mým nejlepším kamarádem, teďka po 15 letech, posíláme si každý den 10 reelsek, jak úplně jiný mandinerdi, takže asi tak, no, já bych strávil posledních 9 dní každý den hraním vo Foreveru jako za starých časů.
2: Dome, to zní jako plán, na 4. listopadu si beru volno, jo?
1: Tak já se zase GTAčka 6 nedočkám, takže já si ho nevemu. Nicméně důležitý je, že zítra konec světa nebude.
2: A tak se můžeme slyšet zase ve Spin ránu.
1: Tak se mějte krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 10.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou, další songy na přání, no a já už mám teďko na drátě Vojtu. Vojtu na cestách, ahoj.
1: Ahoj Vicky.
0: Čau, čau, hele Vojto, prosím tě, co ty a škola vlastně, ty jsi chodil do školy ve chvíli, kdy už jako to AI-ko fungovalo normálně v té výuce, anebo ještě ne?
1: Fungovalo to ještě na vysoký, jak jsem byl na Severu.
0: Ano.
1: Ale jinak osyko ne, no.
0: No a využíval jsi to tehdy třeba aktivně k učení, protože to AI-ko třeba umí i dělat kartičky, nebo třeba umí dělat, že jo, dobrý výpisky, jako z učebnice a tak dále, vlastně něco, z čeho se dá učit.
1: Ono to Severo dokonce jako podporovalo učení s AI,
0: aha,
1: to musela přiznat, takže jsme to používali, no, nebo aspoň teda já.
0: Ty jo. A víš co, já jsem hrozně ráda, že tady říkáš jako i ty pozitiva, že vlastně ono, když se to jako použije správně, tak jako jo, na tom nic není, že? A když to člověk přizná, tak na tom nic není. Že vlastně u nás na škole se to taky, myslím, takhle psalo, že jako dřív, teď už ne, teď už je to zakázaný, ale v jednu chvíli tam bylo, jako, že když se přizná, že si spolupracoval prostě s AI, tak je to v pořádku. Že jako jde o to přiznat. Přiznat badu.
1: Ona ta škola dokonce jako říkala, že je to úplně jako v pohodě, že tak podporují, ale prostě přiznej, že jsi to použil.
0: Jasně. To znamená, že na tebe by si s vodoznakem nepřišli, protože ty bys to stejně přiznal.
1: Jo, a hlavně jsem použil mi to před GPT Gemini.
0: Jo.
1: Protože mě štvalo, jak mi to furt píše, jsem vyčerpal limit, takže si nemůžu povídat.
0: Prostě s Vojtou už si ten chat GPT nechtěl povídat, už byl vyčerpaný. Že Vojta si řekl, ale Gemina je takový neunavný kamarád, ten je dobrý.
1: Přesně, není kamaráda.
0: Jasný. Tak dobře, Vojto, díky, že jsi se podělil. Teď už by mě zajímalo, co si necháš zahrát na cestu na Moravu.
1: Dáme na Moravu Mac Miller a na Knack, prosím.
0: Jasnačka, mám to tady pro tebe. No a pro koho hrajeme?
1: Hrajeme to pro všechny Moraváky, který nemají Pražáky třeba.
0: Aha, dobře Vojto, chceš tady prostě jako rozdělovat éter, tak já bych jenom dodala, že od tohoto se distancuju.
1: Ale je to tak, na mě se dívá vždycky skrz prsty, že mám nějakou schůzku na Moravě,
0: no,
1: tak vždycky úplně odsuzuje ten kolektiv, že jsem hloupej Pražák a zmizím se nejrychleji zpátky, takže já a Morava nejsme nejlepší.
0: Vy nejste kamarádi, tak já doufám, že si k sobě třeba ještě najdete cestu, přece jen teď je spousta vinobraní, tak tam by se mohly třeba prolomit ledy.
1: Já si se nepiju, ale pokud mě nezabijou tady a neukradou, tak to se vrátí zpátky.
0: Tak si dáš třeba jenom hrozen. Dobře, hele.
1: Tak, přesně.
0: OK, přesně. Hele, měj si krásně, Vojto. Taky, dobře, doraž. Ahoj, Radio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
3: Radíš Radio Spin? A komunikátor s Vicky.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče dálnic, tak tady nám poskakuje D10 v okolí Záp. Směrem na Prahu čekej tady až 20 minut navíc. Teď už jsem v samotné Praze a tady máme nehodu vlastně v ulici k Barandovu, potom taky v ulici za viaduktem. Crash je taky na Nuseláku, je tady v sobě bus a osobák. Nehodu hlásí taky Bubenečský tunel. No a koukám, že tady máme taky nehodu. Tady se mi to, ano, Bubenečský tunel a to směrem na Troju. No a potom taky nehoda na Pražském městském okruhu na 6. kilometru ve směru na Ruziň a D7. Tady jsou v sobě rovnou dvě auta, vlastně na Praze 12. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak rozhodně dávej vědět. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky na přání, no a teď jeden speciální.
2: Čauky Vicky, tady Piráty, už já dneska bych chtěl nechat zahrát Kakaovými Muchábrovi, s kterým jsem udělal jeden super svatební song. A protože má dneska narozky, tak bych mu chtěl nechat zahrát od Flipside Happy Birthday. Takže let's go, Spineři!
1: Krása, krás, takže všechno nejlepší. Jdeme to tam rovnou pustit. Dneska bude určitě velká oslava. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin a zůstaneme v tomhle drsném vibeu, protože z příští hoďce samozřejmě máme komunikátor, kde hrajou podle tebe, no ale taky spolu probereme úplně čerstvou novinku, protože beef mezi Izem a Ektorem se nám zase o něco přiostřil. Je to tak, začalo to outučkem, no a teď to pokračuje dál a dál. Teda já čekám, kdy tady začnou prostě lítat ty distreky tím éterem, jo. Tak jsem teda zvědavá, jak to bude pokračovat, o co tady teda celkově jde. No tak to ti prozradím za tři tracky, ale musím ti říct, že Izo teda teďkon jako v celku jako nastavil komunikaci, tak jsem zvědavá, jak se na to Ektor ozve. No, o co go, řeknu za chvilku, teď ještě počasí. No a můžu ti říct, že venku je teda ale krásně. Momentálně sice 11 stupňů Celsia v Praze a zataženo někde místy na Moravě až 16 stupňů, ale odpoledne bude slunce svítit úplně všude a bude 18 až 22. Takže stále babí léto, jedeme dál. Spin Radio.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
8: Radio Spin Dash Double. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin Dash Double. Gaudeamus Alcotour, studentský mejdan roku, se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legenda

Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Vicky. No a jdeme se podívat na naši českou rapovou scénu. Ajajajajaj, tam nám to totiž vře. Beef Hector versus Izo má totiž pokračování. Celý to začalo po Izových legendárních koncertech v Outučku, jo. Ty totiž začaly Izovým ukřižováním. No a Hector se k tomu vyjádřil. Nelíbilo se mu to, ale hrubě se mu to nelíbilo. Řekl, že Izo je hrozný, že tímhle znevážil Boha. To tak jako parafrázuju, bylo to drsnější. Každopádně v Hectorovi se evidentně zažehla velká duchovní víra, no a cítil se vizuálem Izovy show pobouřen. Iza odsoudil. No a Izo si to nenechává líbit a dneska teďka reagoval. No a jak? Odebral normálně Hectora z jejich společného tracku A mám rád z alba EUP, neboli Exit u palice. Však znáš ten track. Mám rád hotovost, když tylové teču jak sos, si myslíš, že budu končit, jsem neslyšel větší blbost. No tak přesně ten track už je normálně Hector minus. Takhle, Hectorova sloka na tracku zůstala, jo, furt ho tam můžeš slyšet, ale Hector samotnej už tam není napsaný. No credits, no feed, nic, nada. Hele, myslím, že se nám tady schyluje k bouři. Takoví kamarádi tolik toho spolu vytvořili, tolik společných let. No a teď budou lítat hromy, blesky a možná i distreky. Musíme se nechat překvapit, nevím, jestli spíš tak jako překvapit, nevím, no, tak jako vyděsit, I don't know, teď je to na Hectorovi, jak na to teda zareaguje. Každopádně uvidíme, snad předpovídám stejně chybně, jako hlásím počasí, však víš, no tak třeba to tak hrozný nebude, snad nám to sluníčko třeba potom vysvitne. Radio Spin.

0: Studio Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání. Na drátě mám teď Vojtána Kapitána. Ahoj!
2: Ahoj, ahoj, čau, čau, spinnerů.
1: Čau, čau. Tak prosím tě, ty voláš, že jsi v práci?
2: Ano, ano, přesně tak.
1: A ty jsi říkal, že teď máš novou práci a takovou hodně náročnou, že jsi z toho jako unaven. Podělíš se, co děláš teďka?
2: Hele, dělám kurýra pod GLS a vlastně zavážím jenom velký sklady, takže jako mám míň zákazníků, mám asi třeba 5 toček, ale zase mám úplně plný auto, takže mám třeba hoďku na kládku, hoďku vykládku, pak no, mám 4 hodinky pauzu a pak jedu jenom svozy, takže jako na jednu stranu je to v rámci možností lepší, než jako jezdit třeba v 90 zákazníkům, ale zase je tam těžší věc, jsou tam těžší věci a hlavně brzký stávání, no, to mě zabíjí asi nejvíc.
1: No, ty bláho, a řekneš, v kolik ráno musíš vstávat?
2: Ale 3 hodiny a 20 minut.
1: 3 hodiny 20 minut, takhle máš budíčka, jo?
2: Přesně tak.
1: Ve 3:20. Ty bláho. Tak to je hustý teda. A to potom, v kolik už musíš být jako na místě v práci?
2: Ale ve 5 hodin musím být už u pásu, abych přebíhal balíky.
1: Tak to je drsný teda. Tak to klobouk dolů. Já teda takovýhle ptáče raní vůbec nejsem. To si nedovedu ani představit.
2: Ne.
1: Ale co mi třeba nedošlo vlastně je to, že když máš velkou káru, tak já jsem původně chtěla být jako chy, Vojtánu, ty říkáš, že jsi takovej unavený. To zní, jak kdybys to, víš co, jak kdybys byl to auto, jak kdybys to všechno tahal. No jo, ale ty to vlastně všechno taháš během toho dne, že jo? Jako z auta
2: více, no.
1: Do auta, no ty jo, tak hustý teda. Hele, Vojtáno, držím palce, aby jsi v tom našel takový ten příjemný stereotyp, jako takovej ten, jako že už jsi zavedený a zajetej, no a taky hodně energie, to teď no, zvlášť u toho podzimu, ty jo, to bude něco.
2: Jo, to je potřeba, tak.
1: Přesně tak, nějaký dobrý čaj k snídaní a ono to člověka nakopne. No a teď nás může taky nakopnout track, který jsi vybral, co to bude?
2: Bude to pro všechny pašeráky, pašerácká.
1: Dobře, mám to tady. Tak jo, Vojtáno, ahoj a hodně
2: energie
1: do
2: dne.
1: Čau, díky,
2: díky
1: Rádio Spin.
2: Ahoj, ahoj.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a máme středu. No a co to znamená? Znamená to, že máme před sebou čtvrtý díl Zrádců. No a kde nejlépe vidět čtvrtý díl Zrádců než na velkém plátně? Tady i jeden z účastníků Zrádců, Jura, zve přímo.
1: Ahoj, já jsem Jura a rád bych vás pozval na promítání čtvrtého dílu do všech kin Sinestar v České republice. Bude to pecka, ta hra se rozjíždí, takže se na co určitě těšit.
0: Za mě úplná pecka.
1: Ahoj.
0: Takže ahoj, ahoj Juro, díky za pozvání. Já bych ráda řekla, že i dneska v Sinestaru na Andělu bude hned několik spinnerů, kteří si vysoutěžili svoje lístky ve hře Jeden na jednoho, které se soutěží právě o možnost vidět ty Zrádce na velkém plátně. No a pokud chceš soutěžit taky a vyhrát taky tu možnost koukat na to velké plátno a vidět to tam všechno z první ruky, no tak rozhodně čekuj hned ranní vysílání, kde Dom s Krištofem právě ve hře Jeden na jednoho vždycky nechají, aby se dva utkali o ty lístky. No a ten nejlepší vyhraje a potom kouká v kíně. Za mě úplná paráda, jsem zvědavá, jaký ten čtvrtý díl teď bude. Říkám, na pjatá jak šandy, teď už doprava. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak tady mám momentálně nehodu v Českých Budějovicích v ulici B. Němcové, a to u nemocnice. Teď už mířím na dálnice, tady je nehoda na D1 na 12. kilometru ve směru na Prahu. Je to exit 12. Je tady překážka přímo na vozovce, projíždí s opatrností, bavíme se tady o hromadné nehodě, je to v okolí Říčan. Crash je taky na D2, a to na 3. kilometru, přímo v podstatě při příjezdu do Brna v okolí Modřic. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu v ulici Bečovská a potom taky na Kobylském náměstí směrem na Dolní Chabry. Je tady neprůjezdný odbočovací pruh a nepojízdná do Dina. Teď už jsem taky v Bubenečském tunelu, tady je totiž stále nehoda směrem na Troju, takže pokud můžeš, tak se Bubenečskému tunelu vyhni. Díky za všechno, no a pokud máš ty nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou a taky Radio Spin. No a mám tady další track na přání. Co to bude, Pedro?
2: Ahoj Vicky, přeji krásný den všem. Prosím, pusť mi tam od Dance Huna Tengajo. Bude to pro všechny, kdo mají rádi trochu rychlejší, živější věcičky. Užívejte dne, mějte se krásně, pa pa pa.
1: Hezky, hezky, hezky. Díky Pedro, tímhle s tím si mi teda udělal taky osobně mega velkou radost. A jdeme to tady ale pořádně, pořádně rozpálit.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a před náma už poslední hoďka komunikátoru, kde budu hrát tracky podle tebe, tak rozhodně neváhej a ještě si o svůj track zavolej, protože tady mám na tebe samozřejmě ještě místečko. No a co spolu probereme? Prosím tě, já aktivně sleduju stránku Národní sbírka zlozvyků. Pokud nesleduješ, tak rozhodně doporučuju, je to i jako knížka. No a lidi se tam přiznávají k různým svým nešvarům. No a člověk se v tom teda často najde. Já teda to pro jo. No a nejvíc soucítím tady s Ivetou, která napsala: kdokoliv se mi představí jménem, do vteřiny ho zapomenu a je mi trapný se ptát znova. Jo, Iveto, soucítím, fíluju. Jako já, když jsem na společenský akci, tak je fakt úplně jedno, jestli ten člověk řekne jméno, příjmení nebo přezdívku. Jakmile je to ten večer, už nějaký třetí, čtvrtý člověk, já už nevím prostě. Já jako pouštím ty jména, netuším. Uf, no a vlastně nevím, jak se s tím dál poprat, tak prosím tě, spinnere, dej mi sem vědět, týká se tě to taky? Máš jako taky blbýho pamatováka na jména, anebo naopak, můžeš tady i zaflexit, že si pamatuješ úplně každýho. Každopádně tak či tak, zajímá mě, jestli máš nějakou strategii, jak si ty jména dobře a jednoduše zapamatovat. Prosím tě, dávej mi vědět 210 32 30 30, anebo pošli hlasovku, protože v příští hoďce tohle téma rozhodně nakopneme a rozjedeme dál. Teď si dáme ještě počasí. Já fakt doufám, že nebudu jediná, kdo má prostě problém se zapamatováním jmén. Tak jsem fakt zvědavá. Máme 13 stupňů Celsia v Praze a zataženo ve zbytku republiky až 17 stupňů Celsia, ale to se bavíme o Moravě. Jinak koukám, že odpoledne bude teplota v Praze kolem 18 stupňů, no a ve zbytku republiky až 22. Každopádně slunce bude svítit.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou a taky samozřejmě téma na poslední hoďku. No tak prosím tě, jdeme si teda tady pozdílet ten nešvar, který věřím, že se netýká pouze mě a Ivety, ale třeba i tebe, spinere. Iveta byla statečná a šla i na internetu s pravdou ven. Do národní sbírky zlozvyků napsala: kdokoliv se mi představí jménem, do vteřiny ho zapomene a její trapný ptát se znova. Tak jako já říkám, znám ten trapný pocit a přiznám se, že mám problém přiznat, že si jméno dotyčného nepamatuju. Je to prostě pro mě ta největší prohra. Vždycky si říkám, ale no tak, ještě nejhorší je, když ten druhý člověk si pamatuje moje jméno, takže mě osloví, řekne ahoj Vicky a já jsem jako, a je to v háji. Je to v háji. No a potom tak jako si hraju na detektiva nejradši a dělám detektivní práci, kdy prosím tě, já radši jako kroužím kolem toho dotyčného a snažím se jako eardropnout, prostě zasleknout to jméno, že ho někdo jiný osloví. Blbý je samozřejmě, když se třeba potkáme jako jenom dva lidi na ulici, no a tam je blbý, že jo, tam to od nikoho neodposlechneš, tak pak je to fakt nejhorší. No a teda, co se mi teďkon děje, tak největší výzva je, že vlastně kroužek dramaťáků, který vedu, je plný dětí a je jich fakt hodně. Takže teď je mi blbý přiznat, že si ta jejich jména ještě nepamatuju. Já vím, jsem špatná učitelka, hrozná jsem. Každopádně během týdne mi to vždycky z té hlavy vyletí, nevím jak. Takže už třetí hodinu po sobě vždycky na začátku hodiny říkám: tak děti, a teď si uděláme kolečko a každý řekne svoje jméno. A vždycky nějaký Pepa řekne, já nevím, jak se jmenuje, řekne, ale paní učitelko, to už jsme si říkali minule. A já říkám, no jo, ale stále ne, všechny děti si pamatují jména navzájem, takže je potřeba to kolečko udělat znova. A udělám z toho věc kolektivní. Já vím, hrozná jsem. Každopádně dávej mi prosím tě vědět, co ty a jména. Pamatuješ si, nepamatuješ si, máš nějakou takhle trapnou historku a případně máš nějaký lék, máš nějaký tip, trik, jak tohleto zařídit, aby si to jednoduše už pamatoval. Dávej mi vědět, chci se naučit, chci se poučit. Radio Spin.

0: Radio Spin.
1: Vicky tady s tebou, songy na přání. No a já už tady řeším s tebou téma tuhletu hoďku a to, jestli stejně jako já a Iveta prostě nepodržíš nové jméno v hlavě. Jednoduše někdo se ti představí a ty uděláš lusk a nevíš. Nevíš, jak se ten člověk jmenuje. Za boha si nevzpomeneš. Máro, jak seš na tom ty?
2: Ahoj Vicky, prosím tě. Já to mám úplně, ale úplně to samý. Já, jelikož jsem kominík, tak jako ty lidi, hodně zákazníků a to si prostě člověk nezapamatuje. Takže klasicky to dělám, že když už si někoho uložím, tak normálně název vesnice, města a číslo popisní. Měj se, ahoj.
1: Tak bacha, díky za to, Máro. Takže Mára má na všechny svoje lidi složky a v nich má všechny informace, aby si všechno nemusel pamatovat a má to hezky na papíře. Tak se mi to líbí, Máro. Tak to je taková praktická. No a Kato, jak to máš ty?
3: Ahoj Vicky, tady Kato, prosím tě, já mám naprosto stejný problém, nepamatuju si jména a pomalu, když mi ho řekne, proto používám univerzální jméno a to je Hele. Takže takhle to vyřešíš úplně krásně. Ahoj.
1: Hele, díky moc za to, rozhodně, tyjo, mě tohle to nenapadlo. No tak dobře, takže hele je takový dobře univerzální, no a mám tady ještě posledního, tak co, pánové, jak vy?
4: No tak v mém případě, pokud já si nezapamatuju jméno, tak to radši řeknu na rovinu, udělám ze sebe s proměnutím tak malýho blbce, ale nikdy mi nikdo za to nenadával a vždycky to vyšlo a bylo to v pohodě.
1: No tak to je dobrý, někdy je nejlepší jít s pravdou ven a naštěstí tady pánové se představili ještě jednou a znova, tak co to bude za písničku?
5: Čau čau, tady Patrik Vašek.
4: Ahoj, zdravíme z Piňáky.
5: A můžeš tam zahrát nám do auta do kabiny od Buky, dostali mě pryč, byla to hodně pro tebe do rádia a všem spinnerů. Takže a pro moji švagrovou Hanku a pro Domču a pro Manesku do auta. Díky, ahoj, Paťa za Vašek.
4: Ahoj.
1: Díky pánové, Paťas, Vašek, jsem ráda, že teďko na mě myslíte a představíte se radši rovnou dvakrát. Tak to má bejt, Radio Spin, jdeme na to.

0: Jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

se vidějí v mojí lidice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal t.

ale možná teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.

0: že se vidí v mojí lidice. Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut. Felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou tady zamířím do Prahy, protože dálnice teď vypadají vcelku průjezdně a v regionech se taky neděje nic většího, ale Praha, tak ta je teda totálně zasekaná. Koukám tady stále na Kobylské náměstí směrem na Chabry, tady se zdržíš, je tady nehoda. Další crash mi tady momentálně hlásí taky Baranďák, tak pozor na to, jsou tady v sobě dva osobáky. Crash máme tady taky momentálně v ulici. Za Invalidovnou, kde je v sobě tramvaj a osobní auto, takže pokud můžeš v Karlíně, tak vyhni se v téhletý ulici za Invalidovnou. No a jinak tady koukám, že například na Nuseláku se zdržíš hned několik minut navíc. To stejný nám tady hlásí taky Ječná směrem do centra, tady to bude taky nějakých 5 minut navíc. No a hlavně tady mám tykon čerstvou zprávu, a to od našich dvou spinnerů a zpravodajů, Vaška a Paťase.
2: Zdravím všechny spiňáky, dejte si pozor na mladoboleslavský dálnici od Mladý Boleslavy směrem na Prahu. Před 35 km naproti sobě, jak jsou ty benzínky molky, momentálně zastavili záťáci, dopraváci, postavili si trojnožku a rozhodli se fotit a měřit, tak bacha na to a nohu z plynu.
1: Díky moc, pánové, za zprávu. No a kdo se nechce blejsknout, tak ať sundá nohu z plynu. Díky moc, tohle je zatím ode mě vše a pokud ty máš nějaký čerstvý info jako tady kluci, tak rozhodně dávej vědět. Radio Spin.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
4: Čavo. Čavo. Kure stryl. Kure stryl. Čalař. Čalař. Nevíš, jak jsem žil dřív, nebyl jsi tam ode se mnou. Ne. Na tolik týdnů nocí. Mohl jsem si jít sednout, kolikrát jsem nechal v kasí.

0: a máš to třeba, že to jako začíná na to jméno, že to je třeba, nevím, vykutálená Viktorie, nebo...
1: Jako snažím se takhle, jo.
0: Tak ty dobrý, to se dělalo vždycky na táborech, že? Když byly ty seznamovací hry. Dobrý,
1: přesně
0: takže...
1: Tak.
0: Dobře, Barčo, já to nechám samozřejmě na tvé uvážení, jaký mi dáváš přízvisko. Doufám, že jestli vykutálená, tak jenom v tom nejlepším. Výrazná Viki možná, nebo vlezlá Viki, že? Může toho být
1: hodně. Vyparáděná, hele.
2: To je hezký. Ty jo, tímhle s tím si mě Barčo vážně potěšila, takže bezvadná Barča má teďkon taky přání. Co to bude?
1: Tak já bych poprosila teda od Marpa generaci velkých snů.
2: A bohatá Barča teď bude mít generaci velkých snů. Rádio Spin, díky za to. Jsme

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a dneska tady nemám Jirku, mám tady... Ty bláho, teď si myslím, že jsou spineři fakt zmatený.
1: To chápu.
0: Je teďka to Mára, už teď
1: ahoj,
0: už ví.
1: Ahoj, čau Vicky, čau spineři.
0: Tak prosím tě, Máro, já jsem si fakt říkala, tyjo, co bych říkala potom. No kráva to není, ale...
1: Mohla by bejt.
0: Tak možná něco jako prostě interiér auta, když
1: možná,
0: vidíš.
1: Možná. Já spíš tak jako testuju ještě ten svůj hlas, který je od pondělka takovej furt jako trochu lepší a lepší. Je to už
0: jo, to
1: lepší.
0: Je pravda. My jsme tady všichni mimo éter naškli Máru z toho, že
1: jsem nemocnej.
0: Nemocnej.
1: Já nejsem. Já jsem jenom neumím ovládat svůj hlas během natáčení, to je ano. Vše. Je to neprofesionalita. Já mám vlastně pracovní úraz teoreticky.
0: Vlastně jo. Moc vlastně řval. Jo.
1: Moc jsem řval, to je vše.
0: No.
1: Nic víc v tom není. Máro, aby říkala, jsi nemocný, já říkám, nejsem. Nejsem, Vicky, nejsem a já ti to dokážu a dokázal jsem to.
0: A je, neříkej hop, dokud nepřeskočíš.
1: Přesně
0: ještě
1: tak. No a ty jsi přeskočila, ty jsi včera
0: tak.
1: Byla v kině na filmu, jak se ten film
0: Rolling pozitává? Loud, bez zábran.
1: Jak ti to bylo?
0: Hele, bylo to super, jako rozhodně doporučuju všem, kdo si chtějí dát prostě ten oddech, chtějí se pobavit, dát si takovou tu jako zábavičku a zároveň si užít hip-hopový prostředí, protože celý se to odehrává právě na tom festivalu Rolling Loud.
1: A já teďka nevím, to je český, zahraniční?
0: Ne, to je zahraniční, to je světový zahraniční festival hip-hopový, kde jsou ty největší hvězdy, jo, takže máš tam například, tam vystupovala Sexy Red, ty Dolla Sign, Ski Mask, The Slump God, takže všichni měli na sobě dokonce i ty kukly. A hlavně Travis Scott.
1: No tak to je dobrý, protože já jsem se od Jirky dneska dozvěděl, že tady mám lupeny na tenhle film v Haramce 3 v 1, tak někomu musím rozdat.
0: No tak to je úplně skvělý, v tom případě spinere, teď doufám, že už si nastražil svá ouška, že se rozhodně zapojíš do hádanky 3 v 1, kterou tady Mára pro tebe má nachystanou, jako nebude to jednoduchý.
1: Ne.
0: Už mi to prozradil Mára tady, a respektive neprozradil mi, jak, jako co, co spojuje.
1: Neřekl jsem odpověď, no. Ale jenom to, co vlastně budete hledat, a Vicky vůbec netuší.
0: Netuším.
1: Takže je to těžký.
0: Já se přiznám, že nevím, ale každopádně pokud si chceš užít Owena Wilsona, Meta Rifea, který je mimochodem skvělý stand-up comedian, no a potom taky spoustu lidí, kteří si tam dali cameo a který tam slyšíš opravdu naživo, vlastně, nebo ze záznamu, ale repovat přímo z toho festiáku, například jako... Sexy Red, která tam fakt je, anebo Travis Scotta a jeho Fiend. Tak jakoby, mimochodem netušila jsem, že Fiend může být takovej doják.
1: Okay.
0: Jakože opravdu, oni to tam z toho udělali úplně jako pík toho filmu a je to největší doják ever, takže rozhodně zajdi si, ale věř mi, že většinou se budeš smát. No a pokud chceš zjistit, jaký nábytek má doma Travis Scott, tak rozhodně musíš zajít na tenhle film. Já jsem netušila, že se dozvím i takovýhle informace, ale...
1: Má nábytek z IKEA?
0: Ne!
1: Až sakra!
0: Ne, nemá právě. No a od koho má nábytek, tak to se dozvíš v kině. A možná právě díky tomu, že vyhraješ lístky u Máry. Takže asi takhle, máš se na co těšit? Já už jenom řeknu, jak je venku.
1: Řekneš?
0: A třeba jaký je to? Jo, řeknu, jak je venku. Tam ale jako ještě mezi tím můžeš jako hádat.
1: Jak je venku?
0: Ne, to bys čítoval, ty vidíš ven. Ale můžeš mezi tím hádat, jako jaký nábytek jako má na mysli.
1: Nějaký drahej, ne asi.
0: Ale ne, tak jako jestli myslíš jako židli, nebo stůl, nebo jako jaký nábytek.
1: Dobře, tak třeba stoly má doma.
0: Ne, v tom filmu si objednával něco jinýho.
1: Židle.
0: Ne.
1: Skříně, postele, nevím.
0: Ne,
1: nevím.
0: Ne, a víš co, já ti to ani neprozradím, protože to budeš muset přijít do toho kína. Ale nic z toho, co jsi říkal, tak to není.
1: Super.
0: No takže máme momentálně venku 14 stupňů Celsia a polojasno ve zbytku republiky až 19 stupňů, tady se bavíme hlavně o Moravě. No a odpoledne bude příjemných 18 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky až 22 stupňů, bude svítit sluníčko, no a když se podívám na zítřek, tak tady se nám to extrémně zkazí. Tady bude od Prahy směrem na západ už jenom late, ale bude jako takových 20 stupňů, no a zbytek republiky bude teda pod mrakem. Takže dneska si běž ještě užít ven to sluníčko. Měj se krásně, užívej ty Spin Extra s Márou, no a čau, zase zítra, bude Paulí Garant. Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
2: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
4: Více na cherrymotor.cz.
7: Gaudeamus Alcotour. Studentskej mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legend

s tebou Mára, měl bych teda říct spíš Spin Extra, protože máme 1 hodinu 10 minut po jedný. Dneska jsem tady místo Jirky, prohodili jsme se. Každopádně společně to určitě zvládneme, protože za chvilku pokecáme o beefu mezi Ektorem a Izem. To začalo už tak trochu v pondělí, ale dneska se to vyostřilo a píšou o tom už úplně všichni. Taky tě pozvu na další zajímavý zápas NHL-ku. Klasika taky ve Spin Extra hrajou tracky podle tebe, takže objednávej do apky nebo klidně volej naše číslo a nebudu to dál zdržovat. Ty užívej středu, svátek má dneska Justýna a máme 7. října.

0: I'm good, I'm pretty good.
1: I třetí epizoda Zrádců byla mega silná. Ráno se neprobudila Karo. Oplakávání netrvalo příliš dlouho a hráči se vypravili na misi. Tady tentokrát posuzovali pravdivá a nepravdivá tvrzení a díky nim sbírali prachy do banku. Hodně z těch tvrzení jim mohlo pomoci dokonce i v další hře. Na chviličku se teďka zastavíme u Moniky. Ta sice už na hradě není, je ve vyhnanství, ale zdá se, že s tvrzením, že mezi hráči je rodina, nebyla Monika tak úplně mimo. Zdíša totiž kápla na stopu. Zatím se jí sice úplně nepotvrdila, ale úplně mimo není. Držím jí palce, ať se jí to podaří odhalit kompletně. Mezi zrádci naproti tomu sílí partnerství mezi Krištofem a Anelí. No a i když Krištofa pár lidí typlo na zrádce, ze hry byl nakonec do vyhnanství od kulatýho stolu poslán Jura. Další epizodu Zrádců sleduj každou středu večer na Prima Plus nebo každou neděli večer na Primě. Za týden s tebou na Rádiu Spin další díl pořeší opět Roman Jakub.

Radio Spin, s tebou má rád Spin Extra a beef mezi Hectorem a Izem se vyostruje. Všechno to už začalo po Izově O2 aréně, kdy se Hector očividně dal na víru a řekl Izovi, že znesvětil Boha na svý show. OK, na jeho stranu se dokonce přidal i pražský arcibiskup a všechno to vypadalo pro Iza docela blbě, ale v pondělí se Izo rozhodl, že Hectora odebere z tracku velmi libovýho a to a mám rád. A mám rád hotovost, když tylové teču jak sos. Je to teda jenom na Spotify, na Apple Music vidím pořád oba dva a Hectorovi lyrics tam pořád jsou, jo, zmizelo jenom vlastně jeho jméno a možná tak nebude mít i podíl na nějakých tantiemech, ale popravdě moc nevím, jak to funguje. Není to ale zas tak velký krok, protože možná si vzpomínáš na Hectorovu O2 arénu, kdy mu na stage nepřišel Dollar Prince. On potom říkal, že byl prej už jakoby v zázemí, ale že nedorazil nahoru, Bůh ví proč, vlastně je mi to docela jedno. Ale vzpomeneš si, jak to udělal Hector s trackem Rest in Peace? Jsem na cestě do banky pro další míč, tu proto tvrdě hrdě. Hector a Dollar tenkrát ten track úplně smazali. Ze všech streamovacích platform bylo období, kdy jsme ho mohli hrát jenom tady na rádiu Spin a nikde jinde nebyl. Tak jsem zvědavej, jak to tady mezi Hectorem a Izem dopadne. Taky trochu doufám, že bude nějaká jako nějaký diss tracky. To tady dlouho nebylo na té Ačkový scéně, tak snad.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme pohledem na dálnice a to na výjezdu z Prahy. Po D1 čekáš zhruba 20 minut, až to na 21. kilometr. Půl hoďky taky na D10, na 9. kiláku je totiž nehoda, ale je to na sjezdu z dálnice. Tak moc nevím, proč tam čekáš už od 14. kilometru, ale s tím stržením bohužel počítej. V regionech, tak tady se bouralo třeba na silnici číslo 3 a to na 18. kilometru, je to na směr D1 je kolem 10, směr Linz dokonce 25 minut, tak kolem Benešova na to určitě mysli. Bouralo se taky v Brně na křižovatce Milady Horákový a Příkop, jinak jsou regiony docela v cajku. Co se týká Prahy, tak tady vidím nehodu na Pražském okruhu, 6. kilák směr Ruzin, naštěstí bez kolon, je to v odstavném pruhu. Bouralo se ale taky na Barandáku směrem Smícháč, tady už si ale trošku přibrzdíš. Přibrzdíš si taky na Nosiláku směrem do centra a taky na Pražském okruhu 23. směr D1 a 15. směr Ruzin, oboje kolem 10 minut.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dneska ráno jsme s Krištofem zjistili,
2: že 13. listopadu nastane definitivní konec světa. Zase.
1: No a nás se napadlo nic lepšího, než se vás zeptat na to,
2: co byste za ten měsíc, který nám zbývá, chtěli stihnout nebo udělat?
3: No, tak určitě bych se dobře najedla.
1: Tak jistě.
3: Pak bych měla koitus.
2: Tak jistě.
3: Nebo opačně, prostě koitus a pak se dobře najíst.
1: Tak jistě.
3: A pak bych jela někam nahoře, prostě.
2: Tak jistě.
3: Koukat se na přírodu a ideální třeba Švajc nebo Rakousko. No, to bych prostě počkala, až to přijde, jako, co už potom. Když už je konec světa, tak už se nic neuděláš.
1: To je pravda, ale začali jsme poměrně z ostra.
2: To, co bych chtěl, Míra, to je přesně pro tebe, Dome.
4: Tak dokud se to bych chtěl stihnout asi poslední den s tím nejlepším žrádlem na světě.
1: Tak po to se můžu podepsat, ale co by chtěla Klára? Tak to si myslím, že bychom chtěli úplně všichni.
5: No, tak já bych samozřejmě potřebovala jít na koncert Eminema.
2: Oh yes, a kdyby se k tomu přidal i Dr. Dre, tak bych byl úplně smířený s tím koncem světa.
6: Čau, kocí, hele, 4. listopadu vychází Wolf Forever. To je hra, kterou já jsem hrál, když mi bylo 13-14. A vracíme se k tomu s mým nejlepším kamarádem, teďka po 15 letech. Posíláme si každý den 10 reelsek, jak úplně jiný mandi nerdi. Takže asi tak, no, já bych strávil posledních 9 dní každý den hraním Wolf Foreveru jako za starých časů.
2: Dome, to zní jako plán, na 4. listopadu si beru volno, jo?
1: Tak já se zase GTAčka 6 nedočkám, takže já se ho nevemu. Nicméně důležitý je, že zítra konec světa nebude.
2: A tak se můžeme slyšet zase ve Spin ránu.
1: Tak se mějte krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

Fan Extra, s tebou Mára, 7. říjen, středa, půlka týdne, tak doufám, že už se ti to taky začíná pomalu, ale jistě lámat. Za chvilku tady pokecáme o dalším NHL zápase, kde si švihne třeba Martin Nečas svoji velkou roli, takže určitě poslouchej, jaký zápas tě dneska ráno čeká. Každopádně taky tě pozvu na hádanku 3 v jednom, protože tam mám pro tebe lupeny na film Rolling Loud, který můžeš vyhrát, tak jsem zvědavej, kdo si je dneska odnese, ale věř mi, zadarmo to rozhodně nebude, protože připravoval jsem to já a je to hodně těžký. Každopádně naladí nás na hádanku a na NHL-ko

0: ještě Daniel.
1: Daniel, no ale jedu ze školy, bylo to dneska náročný a potřebuji se nějak trošku docela naladit, tak jsem chtěl, abyste prosím pro mě zahráli od Ice Cube'a You Know How We Do It.
0: Hele, já jsem se bál, že ta generace pode mnou, že to je úplně cooked, že jsou úplně mimo, ale Ice Cube a takovouhle klasiku, Dané, máš můj obrovský respekt a posílám ti to tam. Radio Spin.

0: chtěl, abych mohl poslouchat fakt jako každý den. Ice Cube, you know how we do it. Hele, Dana, ještě jednou, fakt jako naprostá pecka, moc jsem si to užil tady na spinu. Každopádně musíme jít dál a teďka tě chci pozvat na velký zápas, který se koná dneska v 1:30 ráno, Prima Plus, Winnipeg Jets proti Colorado. Hele, já se tady budu přiklánit ke Colorado, úplně jasně, myslím si, že ty taky, protože tam je jeden velký frajer, který určitě znáš, Martin Nečas, a já vždycky, když slyším Martin Nečas, tak si vzpomenu na ten jeho vyrovnávací gól proti Slovákům zhruba 12. 13. vteřina do konce.
1: Kubalík se ještě dostane, jedné střele vypálila to!
0: Ty krásno, husina ještě teď, jako já jsem běhal po obýváku. A tahle hala se asi zboří. Martin Nečas
1: dává svůj první gol národním týmu.
0: Tak to si myslím, že je dobrá premiéra. Každopádně tahle ta premiéra už je 8 let stará, což je docela crazy. Každopádně dneska ráno NHLko Prima Plus, máš to zadáčo, takže klidně se koukej. Věřím, že seš třeba noční sova, jako jsem třeba já. Za chvilku tady pro tebe taky mám Lupeny na Rolling Loud festiák, který se dal na filmový plátna, takže tě čeká koncert, čeká tě film, prostě ideální kombo a taky to budeš mít zadáčo. My se ale společně ještě podíváme na počasí, který je zatím ještě dost v pohodě. Pocitově nějakých 14 stupňů, bude se nám ale ještě lehce oteplovat. To na 20, sorry, 18 už koukám, že tam je. Jedna strana mi ukazuje 14, druhá 18. Dobře, berme tam, že tam je 18. Večer se nám ochladí, ale zítra už začínají deště a už začíná prudký ochlazení, který nevypadá, že skončí. Takže užívej sluníčka, dokud je.
2: Spin Radio.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
4: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Rádio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který

0: tři v jednom, kde soutěžíme o lupeny na film Rolling Loud, a to do kina Sinestar. Komedie z prostředí tohle hiphopového festiáku, prostřehy do záznamu festiáku. Je to takovej romano dokument, zároveň dostaneš ale film, ale zároveň dostaneš koncert. Nadupaná hudba, Vicky na tom byla, nemohla si to vynachválit, tak věřím, že tobě lístky na tady ten film do kina Sinestar udělají taky radost. No ale nebude to jen tak. Budeš muset zjistit, co spojuje tři rapery. Dneska to jsou rapeři, nebudu víc prozrazovat, zatím to nechám bez nápověd, jsem zvědavej, jestli to vůbec někdo má šanci uhádnout bez nápověd a lístky si hnedka odníst. Nebudu to dlouho zdržovat, jdeme prozradit dnešní jména, takže hledáš, co spojuje Rytmuse. Mám děvče, čo si myslá o mlikáče, žije kalovský život, bo světě a nikdo mi nerozkáže. Rohonyho.
1: Čekal jsem na tebe, psal jsem mi dopisy, teď nevím adresu.
0: A třetí jméno je Nintendo. Takže Nintendo, Rohony, Rytmus, co je spojuje? 210, 32, 30, 30 nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin. Lístky na Rolling Loud mi tady leží na stole. Kdo si je vezme?

0: Radio Spin, s tebou Mára a Hádanka 3 v jednom, taky lupeny na film Rolling Cloud mi tady pořád leží na stole, zatím si je nikdo neulovil, i když pokusy byly, to zatím všechna čest, bez nápověd je to vždycky o něco těžší, každopádně nejdřív si jdeme připomenout pojítka, respektive hledáme, co spojuje rytmuse.
1: Tengrom to celé začalo a skončí, až kým nezatvorím poslední krát.
0: Rohonyho. A taky Nick Tenda. Jdeme se podívat na odpovědi, zkoušel to tady třeba Lukáš.
2: Čau, čau, tady je Lukáš. Hele, předpokládám, že ti spojuje to, že se narodili v Kroměříži.
0: V Kroměříži, že teda, jestli mě informace nepletou, narodil jenom Rytmus. Myslím si, že Rohony je od Třebíče a Nick Tendo je z Pardubic, to je dost známý.
3: Martin, čau, čau. No prosím tě, my teda jako zkoušíme s kolegou, jsme se tak jako bavili, že by mohli všichni fungovat v tom filmu, nebo v tom dokumentofilmu.
0: Film Rolling Cloud je zahraniční snímek, který pojednává třeba o Travisu Scottovi, Sexy Red, takže ani tady to, Martine, není správně. Co to máš?
4: Čau, tady to má. Ale vystupovali v Liberci na The Culture.
0: To dneska...
4: A jsou to Slováci samozřejmě.
0: Jsou to Slováci, no vlastně jediný Slovák je Rytmus, ale ten se narodil v Kroměříži. Tomáš, ani tohle ne, festiáky, hele, to je hrozně obecný. To by se dalo teoreticky spojit úplně s kýmkoliv. Kdo byl ale zatím nejblíž? Byl Jirka.
5: Ale zkusím, ale ode mě to bude asi úplná kravina. Ale každý z nich se zabývá jakoby nějakou sportovní činností.
0: Sportovní činnost to úplně není. Ale, teďka bych to úplně celý neprozradil, ale souvisí to s povoláním, co dělali. Nick Tendo třeba na to odkazuje na EPčku z roku 2025 nebo album z roku 2024. Tak teoreticky tohle to ti může pomoct. Ne sport, ale povoláním, co dřív dělali.

0: Když jsme neměli nic, tak tuhle tu hlášku už jeden z vás nemusí říkat, protože lístky na Rolling Loud na filmovej počin ze světa hiphopu, tak jsem právě rozdal do Sinestaru, ale neboj, soutěží se zase zítra. Já připomenu, co jsme dneska hledali v hádance 3 v 1, ptal jsem se, co spojuje Rytmuse, Rohonyho a taky Nick Tenda. No a tohle to je konkrétně z jeho alba V gastru nejsou lidi, což pro tebe mohla být lehká nápověda, protože od sportu jsem říkal, že hledáme jejich bývalý povolání. Hlasovek potom přišlo extrémně moc od Richarda, Jirky, Viktora, Rolanda, ale nejrychlejší z vás, ještě dokonce Štěpán volal, ale nejrychlejší z vás byl přece jenom Lukáš.
1: Ahoj Lukáš, ale typu není to společný, že všichni dělali v gastru číšníka.
0: Přesně tak, dělali číšníka. Rytmus to má dokonce vystudovaný kuchař číšník, dokonce chvilku tak i pracoval, pak se přesunul do kasína, kde dělal kupiéra. Nick Tendo je tím hodně známý, v Pardubicích v podniku běhal se zástěrou a za ním chodili i fanoušci, když začínal vydávat svoji hudbu. No a Rohony v jeho rodných stařeč u Třebíče tak pomáhal svýmu tátovi jakožto číšník. Když se mu nepodařil první pokus prorazit s hudbou, Poletný už tady tu část svýho života řešit nemusí, protože o peníze má pravděpodobně vystaráno. Takže všichni tři jsou číšníci, já moc děkuju, že si soutěžil v hádance 3 v 1. Jak už jsem říkal, zítra se pokračuje s Jirkou, tak věřím, že na tebe se třeba štěstí usměje zase zítra. Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně D1, ta je klasicky ucpaná na výjezdu z Prahy směrem na 21. kilometr, směrem Brno, zhruba na 10 minut. Pořád to taky vázne u Starý Boleslavy na... kolikátej je to kilometr, přibliž se 10. kilometr směrem Praha, tady je to dokonce už přes půl hodiny, je nehoda tady na 10. a čekáš zhruba od nějakého 14. 15. kilometru, tak na to určitě bacha. Kde se ještě zdržíš, tak je u Benešova na silnici číslo 3, a tam je práce na silnici a trochu to tam vázne. Kolony vidím taky v Brně na křižovatce Milady Horákový a Příkop. Jinak to v regionech vypadá docela v cajku, co se týká Prahy, tak ta je taky zatím docela průjezdná, ale ono je ještě před špičkou, takže je docela čas. Počkáš si ale přece jenom na Nusiláku směrem do centra, dvakrát na Pražském okruhu, jednou na 3. kiláku směrem Ruzeň a pak ještě na 15. směr Ruzeň, ještě 23., ale to je směr D1. Obojí je, no všechny tři kolony jsou kolem 10 minut. Ode mě z dopravy je to všechno. Automotospin, tvoje

Když se řekne jméno jednoho, napadne tě hned i jméno toho druhýho. A společně s tím tě napadne nepřeberný množství tracků, který si budeš chtít hned přidat do svýho playlistu. To ale nemusíš. Uděláme to za tebe. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spin hosté

0: šej na mě, vole. Do piči, vole.
1: Za hlavu, nestírej se.
0: Nech mě,
1: za hlavu. Za hlavu, říkám. Drž.
2: Držím, vole, jak se ukoj, vole.
0: Co chceš, vole, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, jak se z toho nebojeme.
1: Co jsi tam šplíkal, co bíleš, co bylo?
0: Po městě, vole, co tady děláš na ulici?
1: Co jsi tam šplíkal, ty bíleš?

0: Spinextra, s tebou Mára, středa, svátek dneska slaví Justýna. Lístky na film Rolling Loud jsme si už rozdali v Harance 3 v jednom, nemusíš ale zoufat, připomínám, že se soutěží i zítra, tak to určitě ještě zkus, a to s Jirkou. Každopádně my si dáme track na přání, a to od Mateáše.
1: Tak tu Rape Revoluci. Tady k nám do práce, zubní laboratoři ve Varech.
0: Zubní laboratoř, poslouchá Smeka. Já bych to chtěl docela vidět. Borci, jestli mi pošlete fotku nebo video, tak budu úplně nejvíc šťastnej. Každopádně Smeka si užijte a za chvilku pokecáme o tom, co tě čeká už zítra, protože zítra bude speciální spin ráno s Romanem, Krištofem a Domem. Taky tě čeká hudební battle, no zítřek je nadupanej až k prasknutí. Tak teďka si užij Smeka.

0: Radio Spin, s tebou Mára, středa 7. října, svátek dneska slaví Justýna. To se rýmovalo, ne? Za chvilku ti prozradím podrobnější program na zítra, protože zítra je to fakt speciální. Protože zítra se ve Spin ránu vrátíme do roku 2010. To mě konkrétně bylo nějakých 9 let zhruba v té době, co mě mohlo zajímat. No tak to mě zajímal asi jenom fotbal, podle mě. Byl jsem ve 4. třídě, takže už jsem sportoval, ano, to už jsem šel na florbal, no a celý svět vlastně jenom přede mnou a já furt jako ve florbale a v Minecraftu. Ano, to taky bylo součástí mýho každého dne. Na jaký traky se zítra podíváte, tak to řeknu ještě za malý moment, ale bude taky den s Paulem Garandem. Okay, kde tě nejenom čeká rozbor jeho alba, ale čeká tě taky hudební battle, o kterém rozhoduješ ty, jakožto posluchač, živě v éteru. Vždycky to uvádíme já a Jirka, zhruba od 1 hodiny to začíná, takže určitě si Radio Spin nalaď, hlasuj, protože my s Jirkou jsme takový rivalové v tomhle tom a vždycky chceme, aby vyhrál náš track, který my si vybereme z té dvojce, takže doufám, že mě podpoříš. Já vím, že jsem teďka v Jirkově čase, ok, neměl bych si to dovolovat, ale prostě Jirka teďka tady není, takže doufám, že mě zítra podpoříš, že budeš hlasovat pro moje tracky, abychom to prostě vyhráli. To je o co jde. My se ještě ale společně podíváme v rychlosti na počasí. Aktuálně je kolem 18 stupňů, bude se nám ale ochlazovat na 10 a zítra už dorazí přehánky, které budou skoro celý den a už to bude jenom padat dolů, už bude kolem 15, 11, 14, 12 stupňů. Taková je předpověď na začátek příštího týdne. Tak užijme si ještě poslední sluníčko. Spin Radio.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz. Rádio.

jsme Rádio Spin. Gaudiamus Alcotour, studentský mejdan roku, se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Le

0: Za 2,5 minuty, 3 hodiny, přesný čas na Rádiu Spin.
1: Rádiu Spin. Nejvíc repu v republice.

Zítra se ve Spin ránu vrátíme do roku 2010. Od 6 od rána zhruba do 9 se tak jako zpátky časem vrátíme do doby, kdy vyšly skvělý bangry. Budeme se bavit třeba o tracku Katy Perry, Snoop Dogg, California Girls. Na tuhle pecku si pamatuju, že to táta jel furt v autě. Taky třeba Eminem a Rihanna, Love the Way You Lie. A nemůžeme taky zapomenout na Bruno Marse a jeho Just the Way You Are. A nikdo asi totiž netušil v roce 2010, co se stane s Kanye Westa, jaká velká kontroverzní a vlastně dost odporná postava, ale i tak si vzpomeneme na track Kanye West Pusha T Runaway. V Česku začal vládnout nečas, Apple představil iPad, no a bylo toho mnohem, mnohem víc, takže pokud seš nostalgik, zítra od 6 do 9 poslouchej Radio Spin a my se uslyšíme v hudebním battlu, který vedu já a Jirka, a bude tam soutěžit Pouli Garant se svými tracky o tvojí přízeň. Může vyhrát vždycky jenom jeden track, taky bude speciální Spin Talk, bude taky album měsíce, zkrátka bude toho hodně, tak se na to zítra těš. Radio Spin! Come on.

týdne, už se nám to láme. Každopádně svátek slaví Justýna. No a u nás v republice jsou pravděpodobně teďka takový dvě velký kurýrní firmy, na který si hnedka vzpomeneš. Volt a Bolt, modrá a zelená taška. Vím, že někteří z vás, pineři, za ně i jezdíte, tak vás možná zdravím do práce. Každopádně soutěží proti sobě, to je jasný. Kdo doručí dřív, za jakou cenu, kdo ještě bude mít teplejší jídlo. Každopádně, co kdyby ti řekl, že oni se potkali i v ringu? To přesně se stalo totiž v Rumunsku. Tohle to je záznam zápasu. Vypadá to trošku na nějaký trpaslíky dokonce, že tam proti sobě fajtěj. Modrá a zelená taška, jako vypadá to dost bizarně. Mlátí se teda hlava na hlava. Bohužel není to celý záznam, takže nevím ani kdo vyhrál, ale za mě skvělá odměna by bylo, kdyby si ještě mohli nechat třeba nějaký ty chálky, co mají v těch batouškách. Každopádně, já jsem větší bizár teďka dlouho neviděl. Kdyby si o něčem věděl, klidně mi dej vědět, chci se zasmát. Rumunsko, Bolt a Volt proti sobě. Hele, naprostá paráda.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně D1, výjezd z Prahy. Taková klasika, až na 21. kilák to čeká zhruba na 20 minut. Práce na silnici taky ještě D1, 72. tentokrát směrem na Prahu. A tady to je zhruba 10 minut D1, samozřejmě bavíme se. V regionech, tak tady vidím třeba nehodu na 35. u Nový Paky. Kolony na 20 minut směrem od Jičína, tak bacha na to. Bouralo se taky na Poříčí v Brně, kolony obou straně u Vídeňský. Bacha si dej taky ještě na silnici číslo 3 u Benešova. Tady vidím, že obou směrně čekáš kolem 10. Tady je taky nějaká práce na silnici. A totálně zasekaná právě Vídeňská, výjezd z Brna směrem na D52. Nevím, co se tam stalo, ale budeš tam čekat dlouho. Hlavní město kreše na Jeremiášový, zasekáno klasicky taky na Jižní a Štěrbolský, směrem na Průmyslovku. Počkáš si na spojovací Nusilák, Kulaťák v Divicích a samozřejmě Pražský okruh 23. směr D1 kolem 10. Ode mě z dopravy je to všechno.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: Spine. Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: na tebe.
1: Spin Extra, ještě malou chvilku tady bude probíhat, ale není to tak, nebude to tak dlouho, co mě tady vystřídá Jirka v Čulu na Spinu. Bude taky mít pro tebe určitě tracky na přání, novinky, dáte si taky Rap DNA. Já jsem Jirkovi dneska posílal, co by ti měl pustit, takže ani to nebudeš ochuzen. Každopádně jdeme se podívat za Pepínem.
2: Vám nezahrál písničku na přání od Refu a Hey Girl. Zahrám to Nikče.
1: No tak Nikče budeme posílat Refu a Hey Girl. Myslím si, že tady ten track je asi přímo věnovaný jí, tak jí to posíláme tady na Rádiu Spin. Yeah.

0: pomalu, ale jistě končí. Teďka se přesuneme na chill, na spinu, kde normálně bývám na té druhé straně, ale prostě změny se občas dějou a teďka na druhé straně je Jirka. Čau Jirko.
1: Čomáro, rád tě vidím tady z druhé strany.
0: Je to nezvyklý pohled, že?
1: Je to nezvyklý.
0: Každopádně furt se něco děje a my jsme se rozhodli s Jirkou ještě pokecat o Izovi a Ektorovi, protože to je takový téma, který furt jako doutná. Já už jsem trošku čekal, že už se tak potom zahladilo, že bude klid. Ale není tomu tak? Prozrať posluchačům, co se stalo.
1: Tak potom, co teda se stala ta situace ohledně Izovo O2 Areny a jeho reakce na Ektora, tak teď se stalo to, že z tracku A mám rád z alba Exit u palice zmizel Ektor na featu.
0: No, vlastně zmizel jako v názvu toho tracku, jestli to chápu správně. Protože ty lyrics tam furt jsou.
1: Ta pasáž z toho tracku vystřižená není, ale není tam už pod tím podepsaný Ektor.
0: Což nebývá úplně jakoby obvyklý, protože občas třeba zahraniční interpreti odeberou úplně tu pasáž, že tam třeba není. Okay. Jakože fakt to takhle byl teďka nedávno i jeden případ, ale nespomenu si. Myslíš si, že se tam Ektor někdy na tenhle track vrátí jako napsaný?
1: Já nevím, ještě my jsme tady taky spekulovali o tom, jestli jako to teda vymazal Izo, nebo jestli se nechal vymazat Ektor.
0: Já myslím, že spíš ten Ektor teda. Že to je spíš z Ektorovy strany a přijde mi, že ten Izo je takový trochu pasivní v tomhletom beefu.
1: Myslíš, že se třeba vymaže i z dalších jeho tracků?
0: To si myslím, že ne.
1: Třeba z KSN remixu?
0: Ne, to si myslím, že ne. Myslím si, že to zůstane jen takhle symbolicky u toho, že se nebudou sledovat. Naštěstí ten track furt je, protože Rest in Peace se smazalo úplně.
1: To je vlastně pravda.
0: Byl týden, když jsme tady hráli na rádiu Spin, podle mě jenom tady ten banger, protože nikde jinde nebyl. No a jsem zvědavý, jestli budou distracky. Typuješ ano, ne, budou distracky.
1: Já myslím, že v tomhle případě se toho bohužel nedočkáme, ale já osobně nechci být nějak škodolibej, nějaký distrack by jsem chtěl vlastně.
0: Vnímám to úplně stejně, taky bych chtěl, ale myslím si, že se toho nedočkáme. Čeho se ale dočkáme, je Chill na spinu, kde Jirka bude hrát i tracky na přání, tak si nezapomeň objednat. Aktuálně je 19 stupňů, slunečno, začne se nám ale za chvilku ochlazovat, bude kolem 10, zítra budou přehánky a pak už teploty se nedostanou nad 20 stupňů, bude spíš kolem 15-10, takže podzim je tady. Užívej Chill na spinu s Jirkou, čau.

0: mi ho hlaď, dokud pijem, tak carpe diem a hop na špek, udělej si mě dle svýho gusta, žádný pásku, jen ty máš ten recept, to jsem si zase zavařil.
1: Za 3 minuty 4 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.

0: Čau, tady Adam Myšík a posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supilý

Přeju ti příjemný středeční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a my se výjimečně dneska slyšíme takhle v Chillu na Spinu. Probereme tady společně dneska konec psaní úkolů a esejí přes ChatGPT. Vypadá to, že studenti už nebudou moct tuhle výhodu tak jednoduše zneužívat, více řekneme za pár minut. Koukneme taky do světa sportu, protože nás čeká další zápas v NHL. Za hodinku si pak spolu střihneme rap DNA, kde se tak jako pohrabeme v rapových beatech. No a po celou dobu taky samozřejmě hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinery, tak můžeš buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Tak jo, budu se těšit na všechny bangry, který tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Středeční Chill na Spinu s Jirkou startuje právě teď.

Sora z Rádců byla mega silná. Ráno se neprobudila Karo. Oplakávání netrvalo příliš dlouho a hráči se vypravili na misi. Tady tentokrát posuzovali pravdivá a nepravdivá tvrzení a díky nim sbírali prachy do banku. Hodně z těch tvrzení jim mohlo pomoci dokonce i v další hře. Na chviličku se teďka zastavíme u Moniky. Ta sice už na hradě není, je ve vyhnanství, ale zdá se, že s tvrzením, že mezi hráči je rodina, nebyla Monika tak úplně mimo. Zdíša totiž kápla na stopu. Zatím se jí sice úplně nepotvrdila, ale úplně mimo není. Držím jí palce, ať se jí to podaří odhalit kompletně. Mezi zrádci naproti tomu sílí partnerství mezi Krištofem a Anelí. No a i když Krištofa pár lidí typlo na zrádce, ze hry byl nakonec do vyhnanství od kulatýho stolu poslán Jura. Další epizodu Zrádců sleduj každou středu večer na Prima Plus nebo každou neděli večer na Primě. Za týden s tebou na Rádiu Spin další díl pořeší opět Roman Jakub. Rádio

Posloucháš Radio Spin, společnost stojící za ChatGPT s názvem OpenAI nejspíš zavede pro celou Evropu ochranu textu. Podle všeho všechny texty napsané umělou inteligencí na sobě nově budou mít neviditelný vodoznak. Já teda doufám, že bude aspoň trochu viditelný, jinak je úplně k ničemu. No a má to být celý proto, aby studenti nepodváděli ve školách, aby psali svoje závěreční práce sami, aby psali sami svoje eseje. Takže jestli právě teď poslouchá někdo, kdo je školou povinný a začíná třeba plašit, tak neboj, myslím si, že to zas tak hrozný nebude. Docela bych se i vsadil, že když si zaplatíš nějaký ChatGPT+, tak tam žádnej vodoznak viditelný nebo neviditelný nebude. Nebo možná se pletu samozřejmě. Třeba jim naopak nejde o peníze, ale jde jim jenom o naše studenty, aby se jim fakt dostalo kvalitního studia. I když to fakt nevím. Radio Spin.

mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržet.

Rychlá doprava na rádiu Spin na D11, aktuálně velký zdržení hlásí 31. kilometr, je to tady zasekaný obousměrně, takže určitě na to dávej bacha. Bacha taky na D10, 39. kilák ve směru na Jablonec nad Nisou, tak vidím taky zdržení a postojíš si i na D1, 19. kilometr, ten hlásí obousměrnou štosovačku. Vidím taky lehký zdržení v Českých Budějovicích, a to zejména v ulici na Dlouhé Louce, v Plzni se klasicky štosuje Klatovská třída. Když se pak podíváme na silnice v Praze, tak tady si postojíš na Štěrboholský spojce, kde teda se zdržíš obousměrně, jižní spojka směrem na Barandák a taky dál přes celou Dobříšskou, tady se to taky štosuje. V Bubenečském tunelu to vidím, že je zasekaný směrem na Povltavskou, samotná Povltavská taky nejede úplně ideál, no a k Belská ve směru ven z Prahy, tady si taky postojíš. Mladoboleslavská ulice pak hlásí jeden crash, jednu nehodu hlásí taky Chodovská ulice nebo taky Jeremiášova. Tak hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace. Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Po celý odpoledne, lomeno podvečer, tady hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějaký svý oblíbený tracky, rozhodně si o ně můžeš říkat, buď to pomocí naší mobilní aplikace, nebo mi cinkni přímo sem do studia. No a už se jdeme rovnou podívat, co tam nahodíme teď.
1: Ahoj, tady Daniela a byla bych moc ráda, kdybyste tam zahráli PTK a bude to pro mýho bráchu, děkuji moc krát.
0: Tak zdravím samozřejmě bráchu, hážu tam pro něj jedno PTKčko, vy všichni, co máte PTK taky rádi, tak si to teď užijte. Můžeme to konečně pořádně rozpálit. Radio Spin!

0: Nezlobte se, že vás obtěžuju. Máte sklep?
1: No jistě.
0: Já jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Tak nevím. Máte sklep?
1: No,

0: Spin, Jirka za Majkem, my stále pokračujeme dneska výjimečně spolu takhle v Chillu na Spinu. Máme 7. října, svátek slaví Justýna, takže všem Justýnám přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minut vrhneme na Rap DNA, kde se společně pohrabeme v rapových beatech. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, tak tu i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené tracky. Než ale budeme pokračovat, tak se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 18 stupňů, je tam polojasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra se vyšplháme dokonce až na 21 stupňů, ale bude pod mrakem, na některých místech nám taky zaprší.
1: Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
4: Gaudeamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Stayed a Koči. Legendy

0: Za 3 minuty 5 hodin, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Posloucháš Radio Spin, máme něco málo po 5. hodině, studio už se nám proměnilo na rapovou laboratoř a my tady v Rap DNA budeme hledat nějaký track. Já ti ho budu tady pouštět po jednotlivých zvukových vrstvách, takže jsem zvědavej, jestli to tam někdo z vás uslyší, takže jdeme rovnou na to. Uši na stopky, první pouštím melodii.

Já myslím, že dneska je to trochu jednodušší, myslím, že Mára vás tady obvykle trápí mnohem víc, tak uvidíme, jestli na to někdo z vás kápne, tak za pár minutek se tady z Rap DNA vracíme, kdyby si stále netušil, tak ti tady pustím další část tohohle tracku a uvidíme, jestli ho teda někdo z vás odhalí.

Posloucháš Radio Spin, kde se vracíme k rap DNA. Dneska jsme tady opět rozebrali jeden rapovej beat, no a ty teda hledáš, jaký track to tady dneska je. Já už jsem ti pouštěl melodii, tu si samozřejmě teď jdeme připomenout.

0: Zní to krásně, tak jako melodicky, no a nějaký vaše tipy už mi sem pomalu začaly chodit, takže si rovnou jdeme poslechnout, co teda zatím tipujete, že by to dneska mohlo být teda za track.
1: Ahoj, ahoj, Jirka, ale myslím si, že je to Izomandias a Hector.
0: Tak Izomandias ani Hector nejsou na tomhle dnešním hledaném tracku. Ani jeden z nich se tam neobjevil. Takže my můžeme jít dál, já ti dám tady další nápovědu, dáme si další část, další úryvek tohohle tracku. Myslím si, že pro mnohý z vás by tohle mohla být opravdu velká nápověda. No tak schválně uvidíme, jestli tohle pomohlo nebo ne. Svoje tipy s tím, jaký track tady dneska hledáme, házej buď to do mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy, nebo mi cinkni přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30.

0: na rádiu Spin.
1: Radio Spin, DNA, repu, no a my už tady máme závěr, už tady mám od vás nějaký správný odpovědi, ale bylo jich tady taky hromada špatných, takže si jdeme prozradit, jaký track jsme tady dneska teda nakonec hledali. Samozřejmě jdeme si představit, nebo spíš připomenout, takovou tu hlavní melodickou linku, která tě k tomu dnešnímu tracku měla dovést. Tak to je přesně ona, asi už podle toho, jak to zní, tušíš, že to nebude nějaká úplně tvrdá, rázná věc, takže si jdeme poslechnout teda, co jste typovali, že to dneska je za track.
2: Ahoj Jirko, tady Dáša, je tam Sara Rikas.
1: Tak Dáša poznala Saru Rikas, tu tady poznalo opravdu spousta z vás, no ale to mi nestačí, já tady potřebuju i ten track, takže jdeme dál.
3: Ahoj Jirko, tady Verča, ten úryvek je Sara Rikas a je to Talk to Me s Izomandiasem.
1: Talk to Me s Izomandiasem, tak tenhle tip se tady objevil taky hodněkrát, hodně vás to zmátlo, ale není to ani tenhle track, je to ještě něco trochu jinýho, takže jdeme ještě dál.
4: Iné plemena, Sara Rikas, Viktor Šín.
1: A tady už to máme. Jsou to samozřejmě Jiné plemena, Sara Rikas, Viktor Šín, to je ten track, který jsme tady dneska hledali. Takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska v Rap DNA chtěli najít tenhle track a vy, který jste přispěli k tomu, aby jsme ho tady vypátrali. Za moment si ho samozřejmě pustíme celý, ale já pro dnešek děkuju všem, kteří se do dnešního hledání zapojili.
0: Postal si? Dej vědět! Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak začneme na D1, tady aktuálně velký zdržení, vidím při výjezdu z Prahy, postojíš si tady až po 23. kilometr, dávej na to určitě bacha. Bacha taky na D11, 31. kilometr, tady hlásí obousměrný zdržení, no a vidím tady taky štosovačku na D6, kde se to od nějakého 20. kiláku štosuje směrem na Prahu. Regiony takhle při středečním podvečeru jedou naprosto v pohodě a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady to neopak tak růžově nevypadá. Tady si postojíš zejména na jižní spojce ve směru na Barandák. Taky celá Dobřížská směrem dál na Strhovský tunel se štosuje. Bubenečský tunel směrem na Povltavskou, ani tady to nejede úplně ideálně. Pražský okruh v okolí Řeporí, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. No a co se nehod týče, tak u Rusnoky vidím jeden crash a jednu nehodu hlásí taky ulice Evropská. Je to kousek od Kulaťáku v Dejvicích. Tak hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál, aby na těch silnicích byly taky v obraze.
0: Automotospin, tvoje

0: Fan na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: V rámci dnešního chillu na spinu tady hraju přesně podle tebe, no a teď budeme hrát dál. Já se ptám, koho mám na drátě? Halo, halo?
2: Ejo, what's up, lidičky, zdravím vás tady, jsem tady Daniel Kaka a...
3: Honza Žemlička.
2: Yes.
1: Kluci, líbí se mi, jak jste nahypovaný. Řekněte mi rovnou, co tam zahrajeme.
2: Ale kámo, já bych chtěl zahrát Nelly, Dilemu od Nelly, jo, díky moc.
1: Tak hážu to tam, ještě mi řekněte, než vás propustím, co děláte takhle při středě, po škole? Jste spolu venku, nebo kde nás posloucháte?
3: Já jsme spolu
2: venku, jo,
3: jezera.
1: Super. Chillujete venku, co jiného taky dělat, než chillovat a poslouchat Radio Spin, kluci, to je správný. Yeah. Tak jo, díky moc za Dilemu, já to tam hážu a jdeme si to užít. Čau, čus.
2: Mějte se, na shled, hodně, jo.

0: začali jsme poměrně zostra.
1: To, co bych chtěl, Míra, to je přesně pro tebe, Dome.
2: Tak dokud se to bych chtěl stihnout asi poslední den s tím nejlepším žrádlem na světě.
0: Tak pod to se můžu podepsat, ale co by chtěla Klára? Tak to si myslím, že bychom chtěli úplně všichni.
3: Tak já bych samozřejmě potřebovala jít na koncert Eminema.
1: Oh yes, a kdyby se k tomu přidal i Dr. Dre, tak bych byl úplně smířený s tím koncem světa.
4: Čau, kocí, hele, 4. listopadu vychází vo Forever. To je hra, kterou já jsem hrál, když mi bylo 13-14. A vracíme se k tomu s mým nejlepším kamarádem, teďka po 15 letech. Posíláme si každý den 10 reelsek, jak úplně jiný mandi nerdi. Takže asi tak, no, já bych strávil posledních 9 dní každý den hraním vo Foreveru jako za starých časů.
1: Dome, to zní jako plán, na 4. listopadu si beru volno, jo?
0: Tak já se zase GTAčka 6 nedočkám, takže já si ho nevemu. Nicméně důležitý je, že zítra konec světa nebude.
1: A tak se můžeme slyšet zase ve Spinránu.
0: Tak se mějte krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spinránu. Na Rádiu Spin. Lidi

0: Posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou stále Jirka, dneska se slyšíme takhle v chillu na Spinu. Připomínám pro všechny fanoušky hokeje, tak zítra nás čeká další zápas NHL. Vy, co budete chtít sledovat živě, tak si budete muset asi trochu přivstat, nebo možná lepší ani nechodit spát, protože se hraje v 2:30 ráno, můžeš to sledovat samozřejmě opět na Prima Plus. Tentokrát proti sobě se postaví Winnipeg Jets a taky Colorado Avalanche. Colorado, můj osobně nejoblíbenější tým. Ne, že by jsem NHL-ko nějak sledoval, ale když jsem hrál NHL-ko na Playstu, tak jsem hrál právě za Colorado a ta láska už se mi zkrátka z toho neodpáře. Tak jo, to by byl hokej, to by bylo NHL-ko. Já připomínám, že i dál tady hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinnery, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace, nebo taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Samozřejmě, než budeme pokračovat, tak se taky podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 17 stupňů, je tam polojasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra se sice vyhoupneme až na 21 stupňů, ale bude pod mrakem a na některých místech nám dokonce i zaprší.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Máme 6 hodin, nějaký drobáky k tomu, no a to znamená, že nám odstartovala hodinka, ve který budu hrát hlavně podle tebe, takže všechny tvoje oblíbené tracky, který by si chtěl, aby zazněly tady v éteru, aktuálně teď je ideální chvíle je házet buď to ke mně do mobilní aplikace, nebo mi volej přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Tak, jdeme si poslechnout, čím tuhle hodinku odpálíme.
1: Ahoj Spiňáci, tady Ondra a zdravím Mirku a Spiňáky a dneska bych poprosil zahrát Sunset a bude to pro všechny, co poslouchají a všichni, co jdou domů z práce, ať si hezky odpočinou. Tak jo, mějte se, ahoj.
0: Tak vy všichni, co už máte dneska po práci, odpočívejte, užívejte, no a k tomu západu slunce, který za chvilku, nebo respektive už teď se pomalu blíží, tak to ještě doplní Sunset tady v éteru. Radio Spin!
2: Stalo.

0: Fan. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dál tady na Rádiu Spin hraju přesně podle tebe, tak tu stále můžeš ladit svoje oblíbený bangry. Nebudu to zdržovat, jdeme si rovnou poslechnout, co tam nahodíme teď.
2: Zahraj prosím tě pro všechny, co poslouchají. A pro vás do rádia písničku od Young Jeezyho My President. Dík, čus.
1: Tak nahazuju jednoho prezidenta, ty užívej příjemnou středu. Středa to je krásný den, který půlí ten pracovní týden na tu část, která už je opět blíž víkendu, takže víkend už je tady za rohem, ani nemrkneme. Teď už teda Young Jeezy na rádiu Spin.

Když se řekne jméno jednoho, napadne tě hned i jméno toho druhýho. A společně s tím tě napadne nepřeberný množství tracků, který si budeš chtít hned přidat do svýho playlistu. To ale nemusíš. Uděláme to za tebe. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spin ho

0: podle tebe.
1: Doufám, že máš příjemný podvečer, v lepším případě, že už máš po práci a už někde jenom chilluješ, no a my tady chillujeme dál v chillu na spinu a hraju ti tvý oblíbený tracky. Jdeme si rovnou poslechnout, co to bude dál.
2: Ahoj Kýrko, pustám dneska prosím Boy Wonder feed Martin Marty Zelieky a bude to hlavně pro mého syna Páju do Karviné, pro kluky za Šubaču prostředu pro Péťu, že na něm myslím, ať se drží, že je moc pozdravuju, taky to bude pro tebe do studia, pro všechny spinery, mějte hezký zbytek dne, dávejte na sebe pozor, pa kačka a děkuji moc.
1: Tak posílám samozřejmě velký pozdravy do Karviny i já, no a Lieky si už dáme za pár minutek. Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálničních tazích, stále D11 hlásí velký zdržení u 31. kilometru, štosuje se to tady obousměrně, takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D8, 44. kilometr hlásí taky obousměrnou štosovačku. Co se potom regionu týče, tak tady to vypadá, že to jede bez větších obtíží, no a v Praze vidím zdržení jak na jižní spojce ve směru na Barandiák, tak taky na Štěrboholský spojce, kde si postojíš zase v opačném směru na Černý most, Bubenečský tunel směrem na Povltavskou, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. No a vidím tady taky nějaký nehody, jeden crash hlásí Plzeňská ulice a jednu nehodu vidím taky na Patočkově ulici. Tak dávej hlavně bacha, jezdí opatrně, jestli máš ty nějaký info ze silnic, tak rozhodně dávej vědět, já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
0: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Sanocaves.cz

0: něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin.

0: podle tebe.
1: Radio Spin, Jirka, a je to přesně tak. Ideál, tady hraju přesně podle tebe.
2: Ahoj Jiříku, mohla bych tě poprosit, zahrál bys si mi tam nějakou rychlejší pecku od Davida Getty? Aby nám to šlo hezky od ruky a už aby bylo 10 hodin, protože jsou na odpolední. Mějte se krásně a krásný den přeju. Čau, čau.
1: Tak ať to utíká hlavně vám všem, kteří ještě makáte. Jeden David Guetta letí právě teď pro vás. Radio Spin.

Radio Spin, Jirka, my už tady máme pomalu 7 hodinu, to znamená, že už se s tebou pomalu, ale jistě budu loučit. Připomínám ještě, že máme 7. října, svátek slaví Justýna, tak jestli nějakou Justýnu znáš, tak na ní ještě nezapomeň v těch pár zbývajících hodinách, které ještě dneska máme. Ještě úplně nekončím pro dnešek, protože se uslyšíme ještě za hodinku, a to s pořadem Československý underground. Tentokrát můžu prozradit, že hosté budou až ze Slovenska a budou to Hillsbros a i živě nám zarepujou přímo tady ve studiu. Takže na to buď rozhodně ready, budu se na tebe těšit. Ještě než se ale rozloučíme teď pro tu hodinku, tak se podíváme taky na to, jak

0: Vypadá venku, Praha ta hlásí aktuálně teda nějakých 14 stupňů, je tam polojasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra se maxima vyšplhají sice až na 21 stupňů, ale bude zataženo a na některých místech čekají taky přeháníky. Tak užívej pohodový zbytek večera, slyšíme se ještě v československém undergroundu, prozatím ale Jirka, Radio Spin. Peace!
1: Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

Třetí epizoda Zrádců byla mega silná. Ráno se neprobudila Karo. Oplakávání netrvalo příliš dlouho a hráči se vypravili na misi. Tady tentokrát posuzovali pravdivá a nepravdivá tvrzení a díky nim sbírali prachy do banku. Hodně z těch tvrzení jim mohlo pomoci dokonce i v další hře. Na chviličku se teďka zastavíme u Moniky. Ta sice už na hradě není, je ve vyhnanství, ale zdá se, že s tvrzením, že mezi hráči je rodina, nebyla Monika tak úplně mimo. Zdíša totiž kápla na stopu. Zatím se jí sice úplně nepotvrdila, ale úplně mimo není. Držím jí palce, ať se jí to podaří odhalit kompletně. Mezi zrádci naproti tomu sílí partnerství mezi Krištofem a Anelí. No a i když Krištofa pár lidí typlo na zrádce, ze hry byl nakonec do vyhnanství od kulatýho stolu poslán Jura. Další epizodu Zrádců sleduj každou středu večer na Prima Plus nebo každou neděli večer na Primě. Za týden s tebou na Rádiu Spin další díl pořeší opět Roman Jakub.

0: Radio.
1: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: větší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád, rána, když se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád, rána, když se probouzím vedle tebe. A teď se musím

0: Aerospin, Jirka a taky Hills Bros. My jsme tady na začátku slibovali Life Rap, tak co to bude za track?
1: HBO, HBO, Hills Bros. Originál.
0: Je to track z nový desky?
2: Ano, ano, samozřejmě. Hneď druhý na nové desky.
1: A hneď druhý najstarší z těch projektů.
2: Hej, hej.
0: Dobře, tak jdeme na něj.
1: Pojďme.

0: Originál.
1: Radio Spin, new EP Multiplier.
2: Otvor si teraz Instagram a daj nám odber na Hills Bros Music.
3: Tohle byly Hills Bros v pořadu Československý Underground. Díky moc, že jste si tady na nás dneska udělali čas a jestli máte teď pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ideální příležitost.
4: Vidíme se na stageoch, žijte v blaze, v blahobytě a těšíme se na vás na sociálních sieťach, na streamoch a naozaj na tých pódiach. Chlapci?
1: Ďakujeme Radio Spin za túto možnosť, že sme mohli prísť a odprezentovať náš nový projekt Multiplier. Ak vás zaujíma naša hudba a vás nejakým spôsobom oslovila, nájdete nás na všetkých streamoch, na všetkých platformách, na všetkých sociálnych sieťach. Budeme vďační za každý koment, zdieľačku a príležitostný koncert tu u vás v Čechách, kedy dokážeme roztancovať vaše publikum.
2: Keď sme ďaleko od tvojho mesta a nevieš sa dostať na náš koncert, tak nás podpor aspoň tým, že nám dáš odbery na sociálnych sieťach a na streamoch, veľmi nám to pomôže a tešíme sa na vaše tváre na našich koncertoch.
4: Reakcie dáte nám vedieť, ako sa vám to páčilo. Multiplier a Hills Bros, baby.
3: Tak určite to čekujte. Ja díky ešte jednou za návštevu a slyšíme sa zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Peace.
1: Hills Bros, baby.
5: Československý underground. Každou středu od 8 večer. A každou neděli od 9 večer. Na rádiu.

hard. Be a king? Think not. Why be a king when you can be a god?

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dneska ráno jsme s Krištofem zjistili,
2: že 13. listopadu nastane definitivní konec světa. Zase.
1: No a nás nenapadlo nic lepšího, než se vás zeptat na to,
2: co byste za ten měsíc, který nám zbývá, chtěli stihnout nebo udělat?
3: No, tak určitě bych se dobře najedla.
1: Tak jistě.
3: Pak bych měla koitus.
2: Tak jistě.
3: Nebo opačně, prostě koitus a pak se dobře najíst.
1: Tak jistě.
3: A pak bych jela někam nahoře prostě.
2: Tak jistě.
3: Koukat se na přírodu a ideální třeba Švajc nebo Rakousko. No, to bych prostě počkala, až to přijde, jako, co už potom. Když už je konec světa, tak už nic neuděláš.
1: To je pravda, ale začali jsme poměrně zostra.
2: To, co bych chtěl, Míra, to je přesně pro tebe, Dome.
4: Dokonce se to bych chtěl stihnout asi poslední den s tím nejlepším žrádlem na světě.
1: Tak pod to se můžu podepsat, ale co by chtěla Klára? Tak to si myslím, že bychom chtěli úplně všichni.
5: Tak já bych samozřejmě potřebovala jít na koncert Eminema.
2: Oh yes, a kdyby se k tomu přidal i Dr. Dre, tak bych byl úplně smířený s tím koncem světa.
6: Čau, kocí, hele, 4. listopadu vychází vo Forever, to je hra, kterou já jsem hrál, když mi bylo 13-14 a vracíme se k tomu s mým nejlepším kamarádem, teďka po 15 letech, posíláme si každý den 10 reelsek, jak úplně jiný mandinerdi, takže asi tak, no, já bych strávil posledních 9 dní každý den hraním vo Foreveru jako za starých časů.
2: Dome, to zní jako plán, na 4. listopadu si beru volno, jo?
1: Tak já se zase GTAčka 6 nedočkám, takže já si ho nevemu. Nicméně důležitý je, že zítra konec světa nebude.
2: A tak se můžeme slyšet zase ve Spin ránu.
1: Tak se mějte krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na

0: Nejvíc rapu v republice.
1: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co navždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat. Že se jí zhoršily známky, paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak, když vech, šner se jak tak oba.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel

0: originál.
1: Radio Spin, new EP Multiplier.
2: Otvor si teraz Instagram a daj nám odber na Hills Bros Music.
3: Tohle byly Hills Bros v pořadu Československý Underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
4: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
5: a každou neděli od 9 večer
4: na rádiu.

0: Sophie. Radio Spin.
1: Hey. La familia. Okay. Yeah.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dneska ráno jsme s Krištofem zjistili,
2: že 13. listopadu nastane definitivní konec světa. Zase.
1: No a nás se napadlo nic lepšího, než se vás zeptat na to,
2: co byste za ten měsíc, který nám zbývá, chtěli stihnout nebo udělat?
3: No, tak určitě bych se dobře najedla.
1: Tak jistě.
3: Pak bych měla koitus.
2: Tak jistě.
3: Nebo opačně, prostě koitus a pak se dobře najíst.
1: Tak jistě.
3: A pak bych jela někam nahoře prostě.
2: Tak jistě.
3: Koukat se na přírodu a ideálně třeba Švajc nebo Rakousko. No, tam bych prostě počkala, až to přijde, jako, co už potom. Když už je konec, tak už nic neuděláš.
1: To je pravda, ale začali jsme poměrně z ostra.
2: To, co bych chtěl, Míra, to je přesně pro tebe, Dome.
4: Tak dokonce se tam bych chtěl stihnout asi poslední den s tím nejlepším žrádlem na světě.
1: Tak po to se můžu podepsat, ale co by chtěla Klára? Tak to si myslím, že bychom chtěli úplně všichni.
5: Tak já bych samozřejmě potřebovala jít na koncert Eminema.
2: Oh yes, a kdyby se k tomu přidal i Dr. Dre, tak bych byl úplně smířený s tím koncem světa.
6: Čau, kocí, hele, 4. listopadu vychází Wolf Forever. To je hra, kterou já jsem hrál, když mi bylo 13-14. A vracíme se k tomu s mým nejlepším kamarádem, teďka po 15 letech. Posíláme si každý den 10 reelsek, jak úplně jiný mandi nerdi. Takže asi tak, no, já bych strávil posledních 9 dní každý den hraním Wolf Forever jako za starých časů.
2: Dome, to zní jako plán, na 4. listopadu si beru volno, jo?
1: Tak já se zase GTAčka 6 nedočkám, takže já si ho nevemu. Nicméně důležitý je, že zítra konec světa nebude.
2: A tak se můžeme slyšet zase ve Spin ránu.
1: Tak se mějte krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.